0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Concrete Heart.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.

0: nový hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: This is Bruno Mars.
6: I'm Lil Peepy.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: Music.
3: Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
2: Fine.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fine.
3: Back to the hits.

0: nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Marius.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hudba.
5: Hvězdy. Zákulisí.
4: A to nejlepší z internetu.
5: Instagram, TikTok, YouTube.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Dnes jasno až polojasno, ojediněle se můžou vyskytnout přehánky, no a nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů Celsia.
2: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Oblíbená chorvatská destinace zavádí nový pravidlo pro turisty. Noční prodej alkoholu v obchodech končí. Město chce omezit hluční večírky a popíjení v ulicích. Kdo zákaz poruší, může dostat pořádnou pokutu. Někteří lidé nehledají ve vztahu city, ale hlavně výhody. Sňatkoví paraziti využívají manipulaci, sliby a falešnou romantiku, aby získali peníze nebo pohodový život. Nový průzkum ukazuje, jak tyhle praktiky fungují a proč může být někdy těžký poznat, že místo lásky jde jenom o promyšlenou hru? Netflix chystá novej dobovej seriál Moje skvělá kariéra. Sleduje mladou ženu, která se v době, kdy se od ní čeká hlavně svatba a rodina, rozhodne jít vlastní cestou. No podívejte se.
2: Fajn.

0: Dobré, krásné pondělní ráno. Víme, že je pondělí a že to nikdo v tuhle chvíli nemá jednoduchý. Zastávat třeba v 6 nebo respektive v 5, fakt těžký. No a my jsme tady od toho, aby jsme s tím něco udělali. Startuje totiž první srpnový Morning Boost měsíci. Jsem tu já, Fiky, taky Wendy. Krásně dobré ráno. Ráno. Wendy, zeptám se, jak se dneska cítíš?
1: Jako dnes, co? Dneska docela dobře, jako co?
0: Uh-huh. Bys to přirovnala?
1: Asi jako lachtan.
0: Lachtan?
1: Ještě bych se válela v posteli a dělala bych, takhle mám pocit, že když jdu, tak vypadám jako ten lachtan, který se plazí po té zemi.
0: To zajímavý.
1: Ale jako nemyslím si, že třeba dneska nemám energii.
0: Kdyby to někoho zajímalo, tak já se cítím jako vodní meloun.
1: Proč vodní meloun?
0: To vysvětlím hned za chvilku, takže na to rozhodně počkejte. A proč byste se měli vy ostatní cítit jako meloun? Na to si taky rozhodně počkejte. Tady je Killin, jeho novinka Superstar.

0: jejich Dracula, to je něco, co dohrává Eterem Fajnu při pondělí. Krásný dobrý ráno.
1: Dámy a pánové, dneska je nejvíc důležitý den. Sice je pondělí a to je strašný, ale kromě pondělí je den, který musí mít rádi snad úplně všichni. Protože je národní den melounů!
0: Wow!
1: Jak si tuhle tu informaci přechroupete, necháme čistě na vás. Když jsem já tuhle tu informaci včera říkal strejdovi, říkal zajímavý věci, přechroupal to tak, jak byste asi čekali, že to 50-letý strejda přechroupe. Ale bez dvojsmyslu si pojďme říct, jak poznat dobrý meloun, a protože moje máma v tuhle tu chvíli spí určitě, tak se zeptáme Wendy.
0: No já vím, že to je nějak podle toho, že ten zadek je jako žlutej.
1: Ano.
0: No a já to třeba poznám tak, že na to poklepu.
1: Ano. Klepání, vizuální stránka, ano. Já jsem se ptal umělý inteligence a ještě píše, že třeba váha, že máš vybrat takový meloun, který jakoby na svoji velikost docela těžký, že má jako v sobě hodně šťávy.
0: Okay.
1: A slupka by měla být prej matná.
0: Matná?
1: Matná.
0: Dobře.
1: No, takhle, kež by se mi tady to informace hodil, jako, kež bych ji věděl třeba o týden dřív, já jsem si teď můj poslední melon byl pé hnusnej. Plně nechutnej. Fakt ble. Tak nás zajímá, kde, dámy a pánové, se dá se na ten nejlepší melon. V jakém obchodě? Máš nějakýho favorita?
0: Já mám svoji zahrádku.
1: Ze zahrádky?
0: Ale i většinou jako chodíme do Kauflandu.
1: Kaufland? Mm. Mm, to říkala i moje máma. Dámy a pánové, 724-634-634, vzhledem k tomu, že je dneska den melounu a všichni bychom si dneska povinně měli dát ten meloun, tak kde vy osobně, nebo kam vy osobně chodíte pro melouny? Pojďte nám dát vědět, no a musíme to náležitě oslavit, proto teďkon v tuhle chvíli Harry Styles, Watermelon Sugar. Hezký ráno.

0: Robin Schulz, Sigala, taky Zoe Výšejch, AM2PM, 20 minut po 6 hodině na fajnu, krásné dobré pondělí a krásný Národní den melounů, ano. A protože je dnes Národní den melounů, zajímalo nás, kde se dá sehnat takovej dobrý meloun, Wendy řekla v Kauflandu, no a pojďme se podívat na to, co píšete vy. Chápeme, že 6 ráno není úplně na to dát si debatu o melounech, ale přece jenom někdo napsal. Wendy, poslouchej. Mm-hmm. Někdo napsal, ahoj, já radši mango. Tak jo, ale taky, proč ne? Zdravím mé oblíbené rádio, co se baví o mém oblíbeném pokrmu. Ano, je to Kaufland. Čau, čau, souhlasím. Je to Kaufland, zdraví Petr. Tak Kaufland, to vypadá, že asi máme vítěze, protože další zpráva už nepřišla.
1: ale jako nezávisle, my nejsme placený jako za reklamu, jo, prosím vás, pro Kaufland, ale jako fakt, na doporučení, já jako většinu zeleniny a ovoce stejně koupím radši v Kauflandu, než kdekoliv jinde.
0: Tak tady asi je odpověď, prostě si zajděte dneska do Kauflandu, takže kromě mojí babičky, dneska všichni ostatní. A my pojďme pouštět dál písničky při tomhletom národním dni. Tu cestu do Kauflandu nám zpříjemní třeba taková Rose, taky Bruno Mars, jejich song APT. Tak pohodový ráno. A za chvilku 3 random fakta. Můžete hádat 3x, o čem budou.
1: O 3 faktech?
0: No a ještě o...
1: Nevím.
0: O melounech přece. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: a to je jejich Rain Dance. Něco se dohrává právě tady na Fajnu po ránu. No a pojďme si dát 3 random fakta. Dneska takový speciál o melounech.
1: Jdem na to.
2: 3 random fakta.
1: Nejtěžší vypěstovaný meloun vážil přes 159 kg. Pak to musel být, panečku, velký meloun. Pro představu, to jsou tak 2 dospělí lidé. Meloun, který kdyby se naporcoval, tak si nikdo z rodiny nemůže stěžovat, že měl víc nebo že měl někdo míň. V Japonsku se pěstují hranaté melouny, aby se lépe vešly do ledničky. A ne, toto není vedlejší příjem Filipa Turka. Nedivil bych se, kdyby to byl hlavní. A meloun má vlastní světový rekord v plivání peček. Po světě se pořádají soutěže, kdo plivne pečku nejdál. Světový rekord je 22,91 metrů. Tak hezké ráno. Informace o tom, že někdo plive pecky, ne proto, aby se neudusil, ale aby udělal světový rekord, je něco, s čím jsme nepočítali, ale i takové dny jsou. Morning Boost.

0: Hit Snap.
1: Tohle je pondělí Morning Bush, tohle to byla Rosalyn, její snap, 2 minuty před 6:45. No a my pokračujeme v playlistu dál. Melounovou půl hodinku za náma, teď pojďme řešit songy.
0: Před námi pro lepší ráno. Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Což doufáme, že řídíte. Safe.
1: Ano.
0: Bezpečí, bezpečí a bezpečně.
1: No a k tomu řízení bezpečnému, tak za chvilku taky třeba Avicii. Hey brother. Tohle jsou songy, které nás čekají za malou chvilku. A pak nás čeká Songfight. Ano, opět se budeme hádat o tom, kdo vybral lepší song, jestli já nebo Wendy, a někdo z vás bude muset posoudit, kdo vybral lepší song. Tak buďte připravený zavolat 724634634.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: A večer, hey brother, v tuhle chvíli na fajnu, 8 minut před 7 hodinou, ideální čas dát si dnešní songfight. O co jde, Wendy?
1: Budeme se hádat.
2: Počkej, my jsme se ještě neřekli, o co se hádáme. Každopádně, každý z nás jsme vybrali jednu písničku a vy musíte rozhodnout, kterou z nich pošleme do éteru.
0: Je to tak, vždycky o něco hrajeme, dneska s Wendy můžeme hrát klidně o kávu, zase na další týden. O to vždycky v pondělí hrajeme.
2: To dává smysl, když tady nebudu, viď?
0: Jaký budeš dělat příští týden, když tak?
2: Okay.
0: Takže o kávu, dobrá. 724634634, dámy a pánové, pojďte nám někdo zavolat, abyste případně mohli rozsoudit, kdo vybral ten lepší song. Jak si věříš dneska?
2: Já jako nevím, no, jsem tak jako na pomezí. Říkám si, že by to mohlo být.
0: Ej, nemohlo. Dobré ráno, kdo je na drátě? A, nikdo. Stihl nám to rychle položit. Tak pojďte klidně ještě zkusit někdo zavolat. No já si říkám, že ty naše songy, nebo ty songy, co jsme vybrali, tak odrážejí obou nějaký naše rozpoložení. Dobré ráno, kdo je na drátě?
3: Dobré ráno, tady Viktor.
2: Ahoj Viktore, jaké máš ráno?
4: Ještě jednou.
2: Jaké máš ráno?
4: Krásné, sice stojím v zácpě, ale jde to.
0: Jedeš, předpokládám, do práce, je to tak?
4: Ano, ano.
0: A odkud jedeš?
4: Stávalo se krásně. Jedu směr od Kladna.
0: Od Kladna, dobře, no
4: tak. R7 stojí jako blázen.
0: Ok, no tak to by se ti možná mohl líbit ten můj song, co jsem vybral, ale pojďme rovnou na to. První možnost, kterou tady máme, zní takhle. Len Stel na Six, jeho That's What I Want. A je to možnost číslo 1. Co na to, Viktore, říkáš?
4: No, když to tady začnu tancovat, myslím si, že se budou řidiči otáčet.
0: Dobře, tak pojďme na možnost číslo 2, neboli na plán B.
2: Jak už Fiky tak nějak jako naznačil, tohle to se jmenuje plán B. Kellyn a Viktor Sheen společně.
0: Neboli Kladenský krajan. Co to bude za tebe?
4: Dal bych si jedničku.
2: Je to tam! Kafe je moje.
0: Už jiné den.
2: Viktor, chtěl bys si to někomu věnovat?
4: Asi všem, co stojí takhle v koloně, ať mají lepší ráno. A hlavně i vám, staráte se o nás.
2: Děkuji, my to posíláme zase na oplátku tobě. Měj se krásně, krásný ráno a dneska to zvládni.
4: Super, moc krát děkuju. A kdybyste tam pustili pak ještě Chemical Brothers Go, bylo by to super.
0: Dobře, to mám pocit, že už možná hrálo v tuhle dnes ráno, ale uvidíme, co se dá dělat. Tak jo, měj se krásně. Jo, jo.
2: Ahoj.
0: Čau.
4: Krásný ráno, ahoj.
0: Taky, čau. No, tak Wendy, gratuluju. Ach jo, pojďme na to. Lil Nas X.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Venku dneska jasno až polojasno, ojediněle se můžou vyskytnout přehánky, no a nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů Celsia.
2: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
3: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Kvůli migrační krizi Itálie dočasně obnovuje kontroly při cestách ze Španělska. Pokud mezi těmito zeměmi poletíte nebo plánujete plout lodí, budete se muset znovu prokázat cestovním dokladem. Na americkém ostrově se řeší nečekaný drama. Jeden z místních obchodů vyvěsil ceduly se zákazem influencerů, protože podle majitele si tam chodili hlavně jenom fotit jídlo, no ale skoro nic si nekoupili. Nečekaný zážitek připravil v nemocnici v Kanadě 27-letýho pacienta o totální šok. Kvůli vážný nemoci nemohl vyrazit na speciální koncert, na který se moc těšil. A tak mu personál společně s jednou slavnou kanadskou kapelou připravil speciální podívanou.
3: Fajn.

0: dobré pondělní ráno. Ať už jedete do práce, nebo z práce, a nebo byste jako posluchač Viktor chtěli jít do práce, ale jak si to kvůli dopravě nejde, my jsme tady, Morning Boost připravený, a připravený jsou i songy v playlistu.
1: Třeba jako Alex Warren, jeho Fever Dream, nebo teď už Kenya Grace, Strangers.
0: No a kromě toho, kouknem na novej módní trend, který je zvláštní tím, že by ho jen tak někdo hned třeba nemusel chtít na sebe aplikovat. Tak si na to rozhodně počkejte. Pěkný ráno.

0: Tohle to byl Alex Warren, jeho Fever Dream. By the way, Alex už tenhle pátek bude vydávat novou hudbu. No, my posloucháte Fajn tady při pondělku.
1: Dámy a pánové, my se tady v éteru rádi bavíme o módních jako výstřelcích. Když nějaká značka vydá nějakou novou kolekci, je to bizár, řekneme si o tom. No a dnes je přesně ten den, kdy si o jednom novém kousku, který by třeba nemusela hned vaše žena chtít, řekne. Francouzská módní značka Koperny vytvořila kabelky, na jejich stěnách rostou, pozor, cituji, živé kultury podhoubí vypěstovaný z rostlinné tkáně. Takhle, jednoduše řečeno, je to plíseň. Jo, prostě plesnivý kabelky. Plesnivý kabelky jako módní trend. Tak kde to jsme? Jako, říkám si, kde jsou ty doby, kdy bylo jako majestátní mít třeba, nevím, na kabelce nějaký šperk? Ne, teď pokud nemáš plesnivou kabelku, tak se s tebou ani nebavíme.
0: Mě by vlastně jenom zajímalo, kde brali inspovíč, jestli je to třeba ze školních let?
1: No, jako nedivil bych se vůbec. Já si říkám, že pokud bych chtěl mít plesnivou kabelku, tak jdu k babičce na půdu a ne rozhodně nikam do nějakého francouzského tady prodejce, nějakého obchodu. No, tak záleží na vás. Třeba nějaký fanoušek Last of Us by tohle něco mohl ocenit. Proč ne? Mně se z toho zvedá teda docela žaludek, když to vidím. Tak když tak značka Koperny, kdyby někdo chtěl.
0: Nechtěl.
1: Mít plesnivou kabelku.
0: Nikdo se nechce plesnivou kabelku.
1: To zajímá mě.
0: Ale vypadá to hrozně ještě k tomu, kdyby to aspoň bylo hezký.
1: Tak třeba někoho uvidíme s plesnivou kabelkou.
0: Ne, prosím, nekupujte se to.
1: No tak jo, tak plesnivý kabelky ne. Ta Lady Gaga, její Dead Dance, možná jo. Morning Boost.

0: takhle nostalgický ráno může být? Jsem nevěděl, že Spider-Man umí takhle dobře zpívat. Dáváte si Morning Bus na fajnu, 19 minut po 7 hodině, tohle jste byl Adam Ježík, jeho, nebo spíš tvoje světy. No a my pojďme dál.
1: Trochu menší vzpomínky. Juice WRLD, jeho Lucid Dreams.
0: No, nostalgickým takovým nádechu se to tady ponese trošku díl, protože kromě Juice, tak za chvilku taky třeba... DJ Snake, taky Justin Bieber a jich Let Me Love You. Tak pohodový pondělní ráno. Za chvilku bizárdne. Morning Boost.
2: Fajn. Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yes, so.
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: My name is Somer.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
15: Right,
12: Fine.

0: Ladíte pondělní Morning Bush na fajnu. DJ Snake, Justin Bieber. Jejich Let Me Love You v 7:30 ráno. Dámy a pánové, je tady dnešní
1: Bizár dne.
2: Bizár dne.
0: Americký pár vysoudil z eBay 50 milionů dolarů. Místo svého balíčku dostali šváby a prasečí masku. Takhle, teď by se asi hodilo mluvit o tom, jak je možný, že vám místo třeba rychlovarný konvice přijdou poštou šváby a prasečí maska. Nevím, asi to jde, když se to stalo. Asi prostě nějaký Jarda na směně byl unavený a popletl to. Jo, to je prostě hned, každý jsme někdy v práci unavení. Jardu bych z toho úplně nevinil. Chtěl bych tady vlastně i přesto, že jako pochybili ocenit eBay, jak se k té celé situaci jako postavili. Já jsem si totiž jednou takhle objednal jídlo u jistý donáškový služby, která dává jídlo, což jsem si taky myslel, jen už mi nikdo neřekl, že to jídlo dávají na půl snězený. Ano, nedělám si srandu, normálně mi přišla nakousnutá pizza. A jako odškodnění jsem nedostal 50 milionů dolarů, jako tenhle pár, ale pozor, pozor, pozor, pozor, vřelou omluvu od operátorky Karolíny. A pozor, voucher na dopravu zdarma. Samozřejmě jen, když jsem měl nakoupit jako na 300. Tak já nevím, kdyby šlo objednat jídlo z eBay, tak bych objednával jídlo z eBay. Co je důležité, že odteď objednáváme všichni z eBay a v životě jsme si nepřáli víc, aby nám přišla špatná zásilka.

0: nesnáším, co snášíš, to je něco, co nám dohrává tady při pondělí ráno na fajnu.
1: Dámy a pánové, někdo byl zase velmi kreativní a vymyslel zajímavou kombinaci chutí. V Číně právě teď Oreo a KFC spustili společný kolabo sušenek. Oreo s příchutí kuřete.
0: To musí být divný, ne?
1: Velmi divný, velmi. Mě by fakt jako třeba zajímalo vidět ty chytrý hlavy, jak jako jsou, se sejdou v té zasedačce a debatuju nad tím, jestli tahle příchuť bude jako dost zajímavá. Jako zajímavá je, o tom žádná, ale jestli to bude dobrý. Já si to nějak nedokážu představit.
0: Mně to připadá strašně jako zvláštní.
1: Až moc, víš, že už je tak až...
0: To ani nemůže být dobrý.
1: Mohli udělat třeba Oreo a KFC milkshake.
0: To je něco jiného, no?
1: Ale kuře to tam podle mě jako kuře s mlíkem, olízně otoč o mléku, to si nějak nedokážu jako představit. Vendy, měla jsi někdy ty nějakou takovouhle jako nejzvláštnější chuť, na kterou si vzpomeneš?
0: Jo, jím to doteď.
1: Ne.
0: Nesuďte mě. Já mám prostě ráda vánočku.
1: No.
0: A na ní rybí pomazánku.
1: Ještě jednou. Vánočku a na ní rybí pomazánku?
0: Jo.
1: Okay.
0: Já jsem prostě jednoho dne měla hrozný hlad a nic jiného doma nebylo. A mamka jela z nákupu a ona než přijela, tak to už bylo, to byly roky. A to bylo jediné, co doma zbylo a vlastně to bylo hrozně dobrý.
1: A ona si řekla, nice, teď to budu jít do konce života.
0: A já to fakt od té doby jím.
1: Takže chceš říct, že pokud chce člověk najít, objevit nový chutě, má si nechat jako vyhládnout a nejlépe nemít nic doma.
0: Jo.
1: A pak podle toho najde, co mu vlastně
0: jenom
1: chutná.
0: Ještě určím v té vánočce, protože já to nejím, nebyly hrozinky.
1: Jasně, tak to bude možná ještě, proč to, jako ti to chutnalo. Já jsem jednou ochutnal svíčkovou s tím, se smažákem.
0: OK.
1: Znova ne. Dámy a pánové, 724-634-634, pojďte nám dát vědět a napsat nám, jakou takovouhle nejzvláštnější chuť jste kdy ochutnali vy. 724-634-634. Morning Boost.
2: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Here we go.

0: Beti ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, to něco nám dohrálo při pondělí tady na Fajnu. No a pojďme se podívat na vaše kombinace jídel.
1: Ano, zajímá nás, jakou nejdivnější chuť jste kdy ochutnali, takže pokud jste někteří doposud nesnídali, dáme vám na to 3 sekundy. Dobrý, můžeme jít na to. Takže, první zpráva, kterou tady máme. Ahoj, pizza s tatarkou. Hashtag mňam do... ... píše Míša.
2: Pizza s tatarkou.
0: Jako není to asi něco, čemu bych úplně řekla hned ne?
1: To bych možná i jako zkusil.
0: To bych zkusila.
1: Ne.
0: A pak bych řekla ne.
1: S ním snad všechno, s tatarkou od párku v rohlíku po špagety. Miluju mléko v čaj, ale ovšem na vendy nemám, to je jiná liga.
0: No jasně.
1: Cože jste říkala, že jste to jedla?
0: Vánočku s rybí pomazánkou, ale je to fakt dobrý. Nesuďte to, ale musíte to mít bez těch hruzinek, no, tu Vánočku. Fakt, zkuste to, pak mi dejte vědět.
1: Pak tady máme další tip od Máry, ten píše, ahoj, sice to není jídlo, ale všichni mě hrozně hejtí, když jim řeknu, že piju gin s kolou. Prostě Bombaj s kolou je dobrá kombinace, ale musí to být Bombaj, mňamina.
0: OK, to taky vyzkouším.
1: Klíďo, píďo.
0: To zní docela dobře.
1: Miluju krevety s nutelou.
0: Co? Už jsem kelotenský chutě, ne?
1: Jo, no. Nazdárek, tak nevím, jestli je to divný, ale jednou jsem si dal hovězí guláš a jako přílohu hranolky z předchozího dne. A naprostá pecka. Tak od té doby nemůžu jinak. Zdravím, Michal.
0: Ne.
1: Takže pokaždý, když si musíš dát guláš, tak si musíš den dopředu udělat hranolky, aby se pak mohli...
2: Ty vole.
1: No hele, my tady nejsme o to, aby jsme vás soudili. My vám jenom popřeme dobrou chuť proti gustu.
0: Ale vlastně ty to úplně soudíš teďka. Ale já se teď... Tak takhle, vždycky, když slyšíme něco, co jsme nikdy neskusili a zní to divně, tak to zkusit nechcem. A usoudíme to automaticky.
1: Já třeba doteď nejím olivy.
0: To je v pořádku.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Venku dneska jasno až polojasno, ojediněle se můžou večer vyskytnout přehánky. No a nejvyšší denní teploty dneska 32 až 36 stupňů Celsia.
6: Fajn.
3: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: V jedné moskevské restauraci explodovala bomba, zemřeli 3 lidé a více než 20 dalších utrpělo zranění. Podle ruských médií měl být cílem útoku generál Alexandr Čajko, který tam údajně slavil narozeniny. Úřady zatím jeho roli nepotvrdily a okolnosti výbuchu se dál vyšetřují. V celé Evropské unii začínají platit nový pravidla pro umělou inteligenci. Obsah vytvořený nebo výrazně upravený AI, třeba fotky, videa nebo deepfakey, budou muset být jasně označení. Stejně jako chatboti mají dát najevo, že si nepíšete s člověkem. Hvězda Olivia Rodrigo překvapila fanoušky na jednom festivalu, kde se nečekaně přidala ke kapele The Smashing Pumpkins. Společně zahráli jejich neskutečný song a ukázali, že Olivia nemá blízko jenom k modernímu popu, ale i k devadesátkovýmu roku.
6: Fajn.

0: Osmá hodina je tady. Pokračuje Morning Bus na Fajnu a s tím, že pokračuje Morning Bus, pokračují i nějaký ty songy v playlistu.
1: Třeba jako Eva Farná, Perpetuum Mobile, nebo teď už Milky Melgrap jejich Just the way you are.
0: No a kromě toho koukneme na jednu věc, která podle mě spojuje všechny lidi na světě. Jedna věc, která nás všechny děsí a nejsou to pavouci, takže na to rozhodně počkejte. Morning Bus. Fajn.

0: Eva Farnaj, Perpetuum mobile, krásné dobré pondělní ráno, 9 minut po 8 hodině s Fajnem. A musíme vyřešit jednu velice zásadní věc. Je tady někdo, kdo rád chodí k zubaři? K zubaři jako k zubaři, ne na zubní hygienu? Podle mě totiž ani zubaři nechodí rádi k zubaři, protože nesouhlasí s tím, jak jiný zubaři dělají zuby. Jo, to je prostě, oni na sebe žárlej. Jak to, že jsme tak jako vyschýzovaný chodit k zubaři? Čím to je?
1: Tak možná tím, že tě tam čekají takový... Za prvý, je tam křeslo, přímo na tebe svítí světlo, že jo?
0: No jasně.
1: Najednou se tím někdo úplně nadhýbá nad tebou, má nějaký nástroj a vypadá, že tě jde normálně rozřezat. A do toho tam dělají ještě ty stroje. Jako to je důvod toho zemát toho zubaře, jako tě nebudu kecat.
0: Mendy, to je byla krásná, jako... Úplně vsuvka, jako jak to vypadá u zubaře.
1: Ale jako přesně, ale to je tak strašně hororový, to prostě.
0: Pokračování jsou normálně. A podle mě je to přesně jako nějaký vytvořený trauma, jako že když jsme byli malí, že to jako pak zůstane do té dospělosti. To je stejný, jako když, já nevím, ti rodiče řeknou, že když budeš zlobit, tak ti unesou čerti. Prostě naučený strach. Já to mám třeba tak, že jsem se jako malý bál té zubařky, jak vypadala. Ne jako, že by byla nějakou šklivá nebo něco, to ne. Jenom prostě, jak jí nebylo vidět do tváře, měla vždycky tu roušku. Měla takový ten svícen, nebo co to je, to kukátko, tak to prostě nepůsobilo lidsky.
1: Ale to je přesně i to prostředí, prostě tam sedneš na křesílko.
0: Tak nemohli byste to prostě, vy, třeba jste zubaři, tak tu ordinaci nějakým způsobem, já nevím, aby to nebylo tak jako bílý, aby tam třeba byly, já nevím, kytičky.
1: Komiksy po stěnách ještě.
0: Komiksy, Spidermani. Všechno možný.
1: To by vlastně bylo fajn.
0: No, třeba byste mohli chodit v nějakém barevném munduru. Nemuselo by to být bílý, ale vlastně nějaký barevný přesně. Tak jo, co je důležitý, že mi to připomnělo, že bych se měl zajít k zubaři.
1: To jsme dva.
0: Tak. Hezký ráno, pokud jsme vám připomněli, že máte zajít k zubaři, není zač.

0: Tiffany Harris, její Vertigo na Fajnu. Krásně dobré pondělní ráno, 17 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, v tuhle chvíli tady mám jedno téma, které Bendy už říkala, že říkala.
1: Takhle, my jsme ho probírali asi 2 týdny zpátky, ale to se tady nebyl. No a Fiky přišel s tím, že se vám hrozně chce pochlubit, co by si vybral on, a chtěl by vědět váš názor, protože je možný, že spoustu z vás třeba neposlouchalo.
0: Tak to pojďme dát prostě ještě jednou. Hele, jde o to, že v Ghaně lidé pohřbívají své blízké do rakví ve tvaru jejich největší životní vášně. Takže, jednoduchá otázka. Bendy, jak by vypadala tvoje rakev?
1: Jako pokébal.
0: Jako pokébal, ok. Vzhledem k tomu, že mojí vášní jsou kovbojové, divoký západ.
1: Ok.
0: Tak mně by stačila prostě nějaká dřevěná plesnivá rakev. Nebo prostě, abych to měl se vším všude, jak na divokém západě. Ne, já bych správně měl být pohozený jenom někde v poušti, aby mě ohlodali supy.
1: No to taky. A nebo se dokážu představit, jako že máš rakev jako duálky, víš, ty dvě zbraně.
0: To je taky dobrý. Ale už je to takový moc jako, no, to, a plesnivka a rakev, to je dobrá. Tak co by 724634634, jak by vypadala vaše rakev? V čem by vás vaši blízcí měli pohřbít podle vaší největší vášně? Pojďte dát vědět, do té doby Cameron Vidcomp. Morning Boost.
2: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Aguarachar!

0: Past Boy Mobis, Chofi and the Giants, jejich Last Summer, krásné pondělní ráno, 8:30 aktuální čas. A my pojďme dořešit jednu jistou záležitost, kterou jsme tady před malou chvilkou nakousli. Vzhledem k tomu, že v Ghaně pohřbívají lidé své blízké do tvaru rakví podle jejich životní vášně, ptali jsme se, jak by vypadala vaše rakev, a tady jsou zprávy od vás. První, co tady máme, posluchač se nepodepsal, ale hádám, že asi Kuba, tak píše pivo.
1: Pivo. Okay. Fair.
0: To jsem ani jako jinou zprávu nečekal. Máme tady dokonce další zprávu, která zní: ahoj, mám rád pivo, takže moje rakev skloněná s uchem, ahoj, váš posluchač Jakub z Mostu.
1: OK.
0: Takže dva Kubové, dvě rakve s pivem. Dále zpráva tady, která zní takto. Tak já bych měl rakev ve tvaru letadla asi nějakého italského Mirek. Proč ne? Zajímavý. Mně bude stačit, když mě pohřbí na Santiago Bernabeu, Petr z Olmu. Aha, fanoušek Realu Madrid. Pak tady zní zpráva takto. A pozor, ta je fakt hustá. Moje vášeň je hudba a miluju se ráno vzbudit a poslouchat Radio Fine. Až umřu, chci být pohřbená v rakvi s vaším logem, protože vaše rádio mi vždy zlepší den a náladu.
1: Wow.
0: Pokračujte v tom, co děláte. Děkuji, Jarmilka.
1: No.
0: To je tak jako hezká až trošku děsivá zpráva, ale zahřeje to u srdíčka. Ty vole. Děkujeme, Jarmilko, děkujeme a zdravíme. Miluju Ariana Grande, proto bych chtěla být pohřbená do květiny, co symbolizuje její nové album Petal. Album je skvělé, prosím, zahrajte mi z něj jednu písničku. Děkuji, s pozdravem, Čenda. Jako, jo, proč ne, já bych měl rakev třeba se Sabrinou Carpenter. Ještě kdyby nás pohřbili spolu.
1: Jako úplně jasný potom. Nejvíc hudby pro vaše ráno.
0: Morning Boost. Fajn. Tak já jenom bych přál všem, aby žádnou z těchto rakví nemusel nikdo ještě dlouho, hodně dlouho řešit či použít. Hezký ráno.

0: Děkujeme Beyoncé za tenhle ten skvělý track. Vůbec nemám nůž u krku. Beyoncé Sweet Dreams je na fajnu. 5 minut před 8:45. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Za chvilku tohle.
1: Před náma další skvělý pečky pro pondělní ráno. To je Loy, její Red Eyes.
0: No a když je to léto a ten letní playlist, tak tady bude tohle. Totální vibeovka, totální plážovka. Marshmallow Kelit, jejich nám. Tak pohodový pondělní ráno, tohle za malý okamžik. A za malý okamžik od 9 hodin už Music Boost a Andra Koček Kaučka. Morning Boost.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista. Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Marshmallow, taky Kaliet, jejich Numb, tady v tuhle chvíli na Fajnu. Za 12 minut 9 hodin. A to znamená jenom jedno. Morning Boost dosáhl svého konce a já se opět ptám mé kolegyně Wendy, co jí bavilo na dnešním ránu nejvíce.
1: Plesnivé kabelky.
0: Plesnivé kabelky, OK. Mě bavily nejvíc ty nejdivnější chutě. Jak nám lidi psali, že jim chutnají třeba hranolky s milkshakem, nebo ty, jak jsi říkala, že máš ráda vánočku s rybí pomazánkou?
1: Jo, ale bez hrozinek.
0: Bez hrozinek.
1: To je tam podstatný.
0: Tak děkujeme všem, co jste dnešní ráno trávili s náma. Zítra opět možnost od 6 hodin. My se loučíme a předáváme mikrofon naší kolegyni Andreje Kautský. Tak šimejte a čekejš.
1: Ahoj!
2: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Všem vám přeju krásný ráno, než společně odstartujeme Music Boost. Dáme si s Míšou nějaké její zajímavosti.
4: Oblíbená chorvatská destinace zavádí nový pravidlo pro turisty. Noční prodej alkoholu v obchodech končí. Město chce omezit hlučný večírky a popíjení v ulicích. Kdo zákaz poruší, může dostat pořádnou pokutu. Někteří lidé nehledají ve vztahu city, ale hlavně výhody. Sňatkoví paraziti využívají manipulaci, sliby a falešnou romantiku, aby získali peníze nebo pohodovej život. Nový průzkum ukazuje, jak tyhle praktiky fungují a proč může být někdy těžký poznat, že místo lásky jde jenom o promyšlenou hru? Netflix chystá novej dobovej seriál Moje skvělá kariéra. Sleduje mladou ženu, která se v době, kdy se od ní čeká hlavně svatba a rodina, rozhodne jít vlastní cestou. No podívejte se.
1: Fajn. Music Boost.

Dobré ráno, dobrý den, no tak já teda doufám, že jste si víkend užili tak nějak po svým, no a teď šup do toho pracovního chaosu, který společně, nebojte se, zase zvládneme, jako vždycky. A zase vždycky nevím jak, ale nějak to prostě půjde. Tohle je Music Boost, 4 společné hodinky s Androu a hlavně s dnešním playlistem. Jdem na to. Fajn. Music Boost. Tvoje máma by...

0: dnešních 5 songů na rozjezd uzavřela Gracie Abrams její Dead Shoulder. Tohle je dnešní pondělní Music Boost. Lidi, stalo se něco strašného. Teď jsem si uvědomila jednu fakt divnou věc. Dneska je Mezinárodní den melounu. Jo, tuhle informaci jsem si dneska přečetla. Říkám, jo, tak OK, hezký. A pak si říkám, pane bože, já jsem letos ještě žádný neměla. Jakože chápete, že meloun bez léta není prostě jako léto. Jakože asi se mnou budete souhlasit, že takový ten vychladzený ledový meloun z lednice, ideálně hezky k bazénu, to prostě milujeme všichni. Já neznám člověka, který by nemiloval meloun. A já jsem si tohle léto zatím ještě žádný nedala, což je fakt divný, protože každý rok prostě je to obden, co si dávám melouny. A to mi připomíná vlastně to, jak v hektický době fakt jako jsme, protože to není, že bych já na ten meloun jako neměla jako večer čas si ho nakrojit, nebo že bych na něj neměla chuť. Ale to je o tom, že já toho mám tolik, že mě už to ani nenapadne. Mně ani nedojde, že je léto a že bych si měla koupit meloun. To znamená, jestli někdo stejně jako já to trošku jako přepísk a trošku se nechal tím proudem toho rychlého života jako nést, kupte si taky meloun a pojďme si ho dneska všichni dát. Ne proto, že na to máme chuť, ale protože je sakra léto, meloun k tomu patří a taky protože dneska je Mezinárodní den melounu. Jo, jasný? Teď se úplně bojím, na co všechno jsem sakra zapomněla. Je, v bazénu jsem nebyla. Za chvilku Ray Dalton, jeho Blood Running. Tak hezky dopoledne.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

Fall, jeho Changes. Tohle je dnešní pondělní Music Boost na Fajnu. Chcete strašně moc s někým randit, ale nemáte na to peníze? Rande už údajně dávno není o motýlcích v břiše, ale o infarktu při pohledu na účet. Nová studie ukázala, že klasické randění se nám za posledních 10 let pořádně podražilo. Nepočítá se prosím vás do toho prej jenom večeře nebo kino, zkrátka ten program, který jako pro toho dotyčného druhého máte, ale počítá se do toho úplně všechno, takže i doprava, jo, jestli utratíte něco za taxíka, dokonce i outfit, který si třeba člověk musí pořídit, aby prostě vypadal dobře. V Praze dnes takový rande v průměru vyjde zhruba na 5400 korun, což je prej o 46% víc než třeba v roce 2016. Jako 46% to není málo. Nejdražší v randění mají v Ženevě, v New York, taky hlásí, že tam se to nevyplatí, a v Curychu. Naopak, jestli chcete fakt jako ušetřit a zařídit si co nejlevnější rande, tak to hlásí Indie. Tam je láska pořád ještě relativně dostupná. A mě jakoby zajímá to těch 5400, jo, ta Praha. Za co necháváte 5400, jakože za první společný rande? Co děláte za takový peníze? To není...

A to není možné. Já jsem si spočítala, kolik můj kluk musel utratit za naše první rande. A to 2200 mi tak zhruba plus minus to vyšlo. Takže 2000 mi jako přijde jako fajn dát si dobrou večeři, skleničku vína k tomu a prostě konec. Co víc tam ještě chcete? 724-634-634. Za co všechno teda utrácíte peníze při první schůzce? A kolik v průměru za ní utrácíte? To mě dneska zajímá. Vždycky, no, to vždycky se.

0: Taky Janey nám dohráli právě teď na fajnu. 4 minutky do 10:15. No, tak kolik kdo utrácí? Konkrétně za randění. Podle posledního průzkumu vyšlo najevo, že průměrně utratíme v České republice za první rande 5400. Mně to přišlo teda přepálený, že jsem jakoby nerozuměla tomu, co všechno bychom si za těch 5000 ten večer museli koupit. No a tady máme vaše odpovědi. Tomáš píše, že kolem 800 korun. Večeře 2 skleničky vína mu prej přijdou akorát. Jana napsala do 500 korun úplně OK, radši jdeme na kafe nebo na procházku, není potřeba utrácet. Taky napsal Petr, ten ještě dopsal Petr 40 let, aby jsme věděli, kolik mu je. Napsal klidně 2 500 korun, když vím, že mi na tom člověku opravdu záleží. No a pak tady přišla zpráva od Krištofa. Krištof píše 300 korun, nebudu přeci investovat do něčeho, o čem nevím, jestli vyjde. Jako je to docela dobrý point, dejme tomu. Ale Krištofe, možná proto pak není to druhý rande. Zkus třeba aspoň o 150 korun přidat, hele. Zkus jít dovolit třeba k té kávě si objednat ještě dort a třeba to klapne. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdový adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
5: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
6: Čau, tady Sofian.
7: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
8: Posloucháš Fajn Radio?
9: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
10: Od pondělí do čtvrtka.
9: 8 večer.
10: Next Generation.
9: Přidáš se?
11: Are you ready, ready?
12: This is Bruno Mars.
13: I'm Olivia.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fajn.

Tohle jsou One Republic, jejich Need Your Love. Dnešní pondělní dopoledne s Fajnem. Prosím vás, víte, jak zjistíte, že se společnost nudí? Že začne vymýšlet divné věci. Teď se to dotklo i gastronomie. Oreo překvapilo takovou netradiční příchutí, a to ve spolupráci s KFC, a v Číně představili limitovanou edici sušenek, který chutná jak smažený kuře. To znamená, vypadá to jako klasický kulatý Oreo, akorát když ho zakousnete, tak prostě máte pocit, že jíte kuře. Nejde úplně o první experiment na čínském trhu. Dřív tam zkoušeli třeba, nevím, Oreo s příchutí wasabi, kuřecí křídelek a podobně. A to, co je na tomto nejhorší, je to, že ta novinka se okamžitě chytla, jo? Zbudilo to ve společnosti velkou zvědavost a všichni to prostě potřebovali mít. Já říkám si, kdyby to bylo naopak, kdybyste spíš jako jedli kuře, který by chutnalo jako Oreo sušenka, proč ne, ale koupit si sušenku, aby chutnala jako kuře, proč by to někdo dělal? A opravdu se to děje. To, že to na čínský trhu, znamená, že to jednou bude i u nás. A já jsem teda jako zvědavá, kolik z nás dobrovolníků tohle bude testovat. A říkám si, že možná tahle doba je na to taková jako citlivá, že se jako vymýšlí blbosti v oblasti prostě toho jídla. Přitom je to zbytečný. Jo. Představte si, že si jednou objednáte svíčkovou. Budete na ní mít strašnou chuť, oni vám ji přinesou, bude to vypadat jako svíčková, ale bude to chutnat třeba jako cukrová vata. Proč? Oh yeah!

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
6: Always with you everywhere.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Dneska celý den jasno až polojasno, při přechodně zvětšený oblačnosti se může výjimečně, prosím vás, výjimečně vytvořit přehánka, jo, spíš ne, ale a nejvyšší teploty 31, maximálně 36 stupňů Celsia. Já vím, je to náročný, ale my to dáme.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: Máme přesně 9:55, no a s náma už je Míša.
8: Kvůli migrační krizi Itálie dočasně obnovuje kontroly při cestách ze Španělska. Pokud mezi těmito zeměmi poletíte nebo plánujete plout lodí, budete se muset znovu prokázat cestovním dokladem. Na americkém ostrově se řeší nečekaný drama. Jeden z místních obchodů vyvěsil ceduly se zákazem influencerů, protože podle majitele se tam chodili hlavně jenom fotit jídlo, no ale skoro nic si nekoupili. Nečekaný zážitek připravil v nemocnici v Kanadě 27-letýho pacienta o totální šok. Kvůli vážný nemoci nemohl vyrazit na speciální koncert, na který se moc těšil. A tak mu personál společně s jednou slavnou kanadskou kapelou připravil speciální podívanou.
1: Music Boost.
0: Music Boost.
9: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fine.
7: 10. hodinu si samozřejmě dáme lubriku, tak jako vždycky. Taky se dotkneme tématu tetování. Představte si situaci, že by o vašem následujícím tetování rozhodoval váš šéf. No jak by to asi dopadlo? Asi blbě, že? No a samozřejmě pokračujeme s naším playlistem Fajnu. Chemical Brothers, taky Joe, anebo právě teď Luis Capaldi a jeho Survive.
1: Music Boost.

Chemical Brothers e Go. Jo, tak přesně takhle dobře zní pondělní dopoledne na Fajnu. No pojďme se zamyslet nad tím, jak by vypadala situace, kdyby váš šéf rozhodoval o tom, co si můžete vytetovat. Co rozhodoval? Co kdyby vám dokonce udělal předlohu? Pojďme si to všichni představit. No, docela divný, že jo? Jeden mladý šéf takového startupu, nebudu úplně jmenovat, není to důležitý, vyvolal totiž na sociálních sítích takovou velkou kritiku po tom, co vlastně zveřejnil, že pozve na pohovor každého uchazeče, který si dobrovolně nechá vytetovat logo jeho firmy. Je to hrozný, ale víte, co je na tomhle příběhu to nejhorší? Že to 7 lidí splnilo. To je strašný. Já jsem to logo té firmy viděla a ani za milion bych si to nenechala vytetovat. Takhle, jako vytetovat si naše logo Fajn rádia, dobře, proč ne, ale představa, že to celý život prostě na sobě jako nosím a že to ještě jako, no nechápu, je to takový divný značkování se. Pojďme si představit, jak vypadá vaše logo firmy, ve který pracujete. Už ho máte v hlavě? Aha, tak teď si představte, že ho máte na ruce třeba. Po zbytek života. A když vás třeba omylem vyhodí, nebo omylem vyhodíte vy sebe, tak to logo budete mít prostě vždycky sebou. To je podle mě horší, než to, jak se říká, že vždycky si v páru nesmíte vlastně udělat společný tetování, protože jakmile se vlastně s člověkem rozejdete, tak ho prostě na té ruce nosíte celý život. Tohle je podle mě horší. Podle mě je lepší představa vzpomínat na svého ex, každý den ho vidět na své ruce, protože si každý den připomínáte, jak je dobře, že s ním nejste, ale každý den vidět logo firmy, pro kterou už třeba neděláte, nevím, velký špatný. Takže já tohle beru jako velký pracovní red flag a prosím vás, jestli uvidíte někdy, jo, že prostě nějakou podobnou nabídku, jakože chcete do téhle firmy, udějte si naše tetování a my vás vezmeme, jděte pryč.

Po víkendu nám dohrál víkend. Já vím, nebylo to vtipný, ale pokračujeme. Jeho Blinding Lights, dnešní pondělní Music Boost. Ach jo, no je znát, že je pondělí. Ale buďte rádi, bývá to horší se mnou. Za chvilku Tate McRae i Just Keep Watching.

0: songy přesně před Lubrikou. Tak se na ní počkejte. A pojďme to pondělí brát s humorem. Ale tak jako já. A to, že ten humor není vtipný, to nevadí. I to se počítá.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pondělní dopoledne dohrává song Talk to You. 5 minutek po půl jedenáctý. No a to je na fajnu čas, ve kterém si dáváme.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex je jako prázdniny. Člověk se na něj těší celý rok a když konečně přijde, uteče až moc rychle.
2: Oh yeah! Let's go.
3: Fajn.

0: Venku je sice pořádný pařák, ale my si to tady společně s playlistem Fajn Rádia užíváme. Ale Farben, From Disco to Disco, song, který nám právě dohrál 3 minutky do 10:45 na Fajnu. No a když říkám pořádně si to tady s playlistem užíváme, tak myslím pořádně. Purple Disco Machine, jeho Substitution. Jeden z mých úplně nejoblíbenějších songů vůbec, protože je prostě fakt dobrý. A prostě vyzývá nás jako k tanci. A takový songy jsou prostě vždycky dobrý. Ale abychom taky trošku vydechli a jenom netančili, dáme si taky nějakou romantiku s Rue Gale i Pretty on Paper. Tak tohle všechno už za malej moment. Tak nikam neutíkejte a poslouchejte. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn.
9: Back to the hits.

Pretty on paper, tohle je song od Rugale. 6 minutek do 11 na fajnu. Prosím vás, pokud uvidíte v tramvaji víc třpitek než obvykle, neděste se, nejedná se o povinný dress code. Ale přesně ode dneška až do 9. srpna v Praze startuje další ročník Pražského Prideu. Víc než 200 kulturních akcí. Většina, prosím vás, je zadarmo, tak se mrkněte na program, ať popřípadně o nic nepřijdete. Myslím si celkově, že vlastně Pride zvláštní každoroční tradice. Takhle samotná akce jako bývá plná hudby, smíchu, barev, ale největší drama vždycky se odehrává na internetu, jo. To si vždycky klepu na čelo, když čtu ty komentáře. Člověk by se z některých, nevím, z některých komentářů bych možná čekala konec civilizace, ale pak to vždycky dopadne dobře. Ve skutečnosti se to jenom na pár dní zaplní prostě celý město lidma, kteří přišli oslavit, kým jsou. Ale nebojte se, pak se Praha vrátí do normálu, jo? To znamená k turistům, kolonám a nekonečným výlukám. Oh yeah!

0: Leduj fajn. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: Ještě rychle mrkneme na oblohu, ale co k tomu říct, no, bude horko, pořád horko, dneska jasno až polojasno, tak ojediněle by se někde mohla vytvořit přehánka nebo bouřka, ale moc bych s tím nepočítala. No a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
1: Jsme online.
3: Online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Dvě minutky po 11. hodině si dáme s Míšou.
4: V jedné moskevské restauraci explodovala bomba. Zemřeli 3 lidé a víc než 20 dalších utrpělo zranění. Podle ruských médií měl být cílem útoku generál Alexandr Čajko, který tam údajně slavil narozeniny. Úřady zatím jeho roli nepotvrdily a okolnosti výbuchu se dál vyšetřují. Celý Evropský unii začínají platit nový pravidla pro umělou inteligenci. Obsah vytvořený nebo výrazně upravený AI, třeba fotky, videa nebo deepfakey, budou muset být jasně označený. Stejně jako chatboti mají dát najevo, že si nepíšete s člověkem. Hvězda Olivia Rodrigo překvapila fanoušky na jednom festivalu, kde se nečekaně přidala ke kapele The Smashing Pumpkins. Společně zahráli jejich neskutečný song a ukázali, že Olivia nemá blízko jenom k modernímu popu, ale i k devadesátkovýmu roku.
1: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost.
3: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: V následující hodině potěším všechny fanoušky Queenu, taky potěším všechny fanoušky skvělý hudby, protože tady máme další songy z našeho dnešního playlistu Fine Radio. Chainsmokers, taky třeba BTS, Mal Smith, anebo právě teď Temper City a jejich Self Aware.
1: Music Boost.

0: Song Glide od Portugal Man nám právě dohrává na fajnu dvě minutky do čtvrt na 12. No a jak jsem slíbila, tak taky splním. Slíbila jsem, že potěším dneska všechny fanoušky Queenu. Fanoušci Queenu se totiž můžeme těšit na návrat jednoho z nejlegendárnějších koncertů kapely vůbec. Budeme moc, prosím vás, vidět záznam vystoupení z Budapešti, a to konkrétně z roku 1986, který vlastně bylo jedním z posledních profesionálně natočeným koncertem Queenu s Freddie Mercurym. Letos ho poprvé můžeme vidět v nový kvalitě, a to ve 4K kvalitě. To znamená, uvidíme ten záznam prostě trošku líp, než jsme ho třeba dosud mohli vidět. Koncertní film Queen Budapešť se do kin, dokonce i na IMAX, do sálů po celém světě vrátí 7. října tohoto roku. To znamená za chvilku, 7. října. A ještě trošku prozradím, že 30. října vyjde i na domácích formátech. To znamená, jestli se vám nechce do kina, což ale by byla velká škoda, tak nebojte, doma to taky bude. A bude tam třeba tohle. Taky tohle. A nebo že jak já to miluju. Jsem jediná, která má teď husí kůži? Asi ne, co? Tak 7. října ji budeme možná mít společně.
1: Tohle je fajn.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, skvělej Mal Smith, který nám dneska dohrál v playlistu Fine Rádia. No, máme 10 minut tak do půl dvanáctý. Vy můžete přemýšlet třeba nad dnešním obědem a já vám k tomu budu něco samozřejmě pouštět. Od toho mě tady máte. No a vybrala jsem pro tenhle moment... Tuhle pesku, jestli někdo od Boha dostal obrovský dar zpívat vysoký vejšky, no tak jaký jiný vejšky než vysoký by byly, že jo? Tak je to britská zpěvačka Sky Newman. Jakože z toho refrénu vždycky nechápu, jak to někdo tak krásně může prostě vystřelit a tak dobře to zní. Tak to si za chvíli dáme. Připomeneme si třeba to, že my ten dar nemáme, my to ale můžeme zase poslouchat. A i to je dobrý.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
3: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř,
6: topenář,
5: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
10: Tak to je další level.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.

Rex Orange Country, Love Me Not, tohle je dnešní Music Boost na Fajnu, ve kterém teď právě budeme slavit takové další narozeniny, no. I songy slaví svoje narozeniny, jako třeba tenhle. Havana, dneska 9 let. 9 let, jeden z největších popových hitů poslední dekády. Všichni ho známe. Camila Cabello vyšla 3. srpna 2017. Je inspirovaná vlastně jejími kubanskými kořeny, proto se tam pořád zpívá něco ve smyslu jako půlka mýho srdce je v Havaně. Dostala se na první místo amerického Billboard Hot 100 i do čela hitparád ve více než 20 zemích světa. To není málo. Dá se říct, že tenhle song opravdu... Ne, dá se říct. Říká se. Řekneme to. Tenhle song má velký světový úspěch. Je mu už 9 let a my mu k narozeninám dáme to, že mu přejeme všechno nejlepší a dáme si ho celý. Co vy na to? A teď všichni. Nana, Havana. Všichni Nana, Havana. Umíme jenom to slovo Havana. A to nevadí.

0: Teddy Swims, Ho Bad Dreams. Mimochodem, jestli ho chcete slyšet živě, tak to v Praze 20. března. Lístky už jsou v prodeji, tak na to ještě tak mrkněte. No a my s Fajnem pokračujeme. Musím říct, že za chvilku, co tak koukám na ty songy, tak jsou všechny docela jako fakt tanečně nabitý. Jeden DJ za druhý, jme Subfocus, anebo právě... Jo, to jste neslyšeli dlouho. Já už vůbec ne. Animals, Martin Garrix. Song, který je hodně taneční. Asi jsme párkrát na něj všichni hodně trsali. Song, ve kterým vlastně, který nám jako připomíná, že hoďme všechno za hlavu, neměňme žádný zábrany a chovejme se jako zvířata. Jo, tak takový to za chvilku bude. Tak laďte fajn.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Turn it up, turn it up.

Pomalu, ale jistě se dostáváme ke 12. hodině. Na fajnu dohrává Sub Focus, jeho Elevate. A úřady prosí veřejnost o pomoc. A já jim ráda prostřednictvím rádia samozřejmě pomůžu tohle rozšířit. Rozšířit informaci o nějakém konkrétním škůdci. Prosím vás, vypadá to jako kobylka bez křídel. Teda jak vlastně spíš jako saranče. No prostě je to takový dlouhý, zelený. Když tak si to vygooglete, jmenuje se to polník jasanový. Je to jeden z nejvíce nebezpečných škůdců evropských jasanů. Dokáže to prostě během pár let zničit vlastně lesy, pole a prostě víte. Prostě je to nebezpečný. V červnu byl spatřený v Maďarsku a na Slovensku. No a odborníci se domnívají, že už je i v České republice. To znamená, že pokud ho někde uvidíte, musíte to nahlásit zemědělskému ústavu. Nestačí to v komentáři na Facebooku, jako si někteří myslí. Já jsem tenhle článek rozklikla a podívala jsem se samozřejmě na komentáře. To je vždycky zajímavý, jo? Podívat se na to, co píšou Češi, to mě vždycky pobaví. No a lidé tam píšou, já ho viděla minulý týden na Šumavě. Jakoby jo, dobře, ale to, jo, prostě komentář se nepočítá, dámy a pánové. To znamená, pojďme si všichni vygooglit, jak vypadá polník jasanový. A pokud takového polníka jasanového uvidíte, napište to. Ne do komentáře. Já teda doufám, že ho nikdy neuvidím, protože se mi to vůbec nelíbí, ale říkala jsem si, že docela stojí za zmínku si takhle navzájem pomoct, ne?

0: pachnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
4: Asi dneska počasím nikoho nepřekvapím, dneska celý den jasno až polojasno, no a teploty 31, maximálně 36 stupňů Celsia.
5: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Jsme online. Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
4: A opět tady ve studiu máme Míšu s 12. hodinou.

0: v ulicích. Kdo zákaz poruší, může dostat pořádnou pokutu. Někteří lidé nehledají ve vztahu city, ale hlavně výhody. Sňatkoví paraziti využívají manipulaci, sliby a falešnou romantiku, aby získali peníze nebo pohodový život. Nový průzkum ukazuje, jak tyhle praktiky fungují a proč může být někdy těžký poznat, že místo lásky jde jenom o promyšlenou hru? Netflix chystá novej dobovej seriál Moje skvělá kariéra. Sleduje mladou ženu, která se v době, kdy se od ní čeká hlavně svatba a rodina, rozhodne jít vlastní cestou. No podívejte se.
1: Fajn. Music Boost.
2: Music Boost.
3: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fajn.
5: Pojďme se říct, že to nejnáročnější při pondělku máme už za sebou. Je to ráno, je to dopoledne. To znamená, teď už si můžeme všechno vzít, hodit za hlavu, je dobře lidi. 12 hodin, to znamená pravý poledne, řešíme už jenom dobrý oběd, následný kafičko a samozřejmě náš playlist Fajn Rádia. Startuje poslední společná hodinka Music Boostu, tak si to pořádně pojďme užít.
1: Music Boost.
5: David Guetta, Sia, jejich Beautiful People. To je song minutu po 12. Tak hezký poledne.

Dnešní Music Boost na Fajnu. Kdy plánujete dát výpověď? Češi jsou prej nejloajálnějšími zaměstnanci v Evropě. U jednoho zaměstnavatele vydrží v průměru 11 let. Takhle, ne, protože by každý den chodili do práce s úsměvem a firemním hrnkem u srdce, spíš protože český zaměstnanec má takový zvláštní talent. Umíme nadávat na šéfa, kávovar i výplatu. A přesto dalších 5 let zůstaneme. V jiných zemích to funguje tak, že když je někdo nespokojený, tak si prostě řekne, OK, jdu pryč, najdu si lepší práci. V Česku spíš říkáme, no tak ono se to časem určitě zlepší. Akorát, že nezlepší, jenom si časem prostě zvykneme. Pojďme si teda představit, nebo pojďte si představit, v té práci, ve které jste teď, musíte naplnit 11 let. Zvládnete to? Nebo jako byste s tou představou v pohodě? 724-634-634. Dejte mi vědět, kolik let vám zbývá do těch 11 let. A jestli si dokážete teda jakoby představit, že je to za vás jako v pohodě. Vlastně takhle, zeptám se jednoduše, jste spokojený? Vždycky, no, vždycky fresh.

Darček, tohle je song Hrůt. Dali jsme se ho na fajnou dnešní Music Boostu, ve kterém zrovna řešíme to, že my Češi jsme loajální. Teda takhle, ne ve vztazích ne, jo, prosím vás, to podle průzkumu nám moc nejde, ale za to v práci, jo, to by nám šlo. V průměru je to 11 let u jednoho zaměstnavatele. No a mě zajímalo, jestli zůstáváme v té, nebo se trváváme v té práci, protože neumíme jako odejít, nebo jestli je to fakt jako tím, že jsme spokojení. Napsal nám Jakub z Mostu, že píše, naprostá spokojenost, neměnil bych. Stejně jako Pavel, který je v práci už 4,5 roku, je strojník a zvládne klidně dalších 20 let. Taky tady máme zprávu dokonce. Já jsem v práci 26 let a jsem spokojený. Opravdu těch zpráv je tu několik a žádná není negativní. To znamená, že všichni jsme prostě ve své práci spokojení a dokážeme si představit těch 11 let, dokonce i víc let. A to je dobře. A za to já jsem ráda. Já jsem se právě bála, že mi začnou chodit zprávy jakože opačného typu. Takže jste mě mile překvapili, anebo mi ty, nebo mi nepíšou jenom ti, kteří jsou nespokojení. Možná by se ještě víc frustrovali. Každopádně, jestli je někdo nespokojený, tak prosím vás, zahoďte tyhle prostě analýzy a pojďme to jakoby změnit. Normálně řekněte, jsem nespokojený, dejte výpověď a jděte jinam. Ale asi to vypadá tak opravdu, že jsme spokojení. A za to jsem ráda. To znamená, všem spokojeným posluchačům Fajn Rádia za chvilku posílám songy, jako je třeba Kesha, Lady Gaga, anebo třeba Sombr, jeho homewrecker. Tak jdem na to. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
18: Zábava vlny tobogány.
19: Co vás čeká?
18: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
19: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
17: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Hancock, tak se jmenuje tenhle song od Keši. Na Fajnu nám dohrává přesně o půl jedný odpoledne. No a ten, kdo nestihl dneska dopoledne lubriku, nebojte se, dáme si ji znovu.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex je jako prázdniny. Člověk se na něj těší celý rok a když konečně přijde, tak uteče až moc rychle.

0: Ještě chvilku v Music Boostu na Fajnu, no a za chvíli nás čekají úplně poslední songy dnešního dne. Tady takhle jako ne celýho dne, samozřejmě jenom v téhle show, který tady říkáme Music Boost. Pořádně to ještě rozjedeme společně se Sigalou, Robinem Schulzem a taky Zoe Vies. Ale dáme si taky takovou pohodindu Malcolm Tooth. A jako vždycky poslední songy někomu věnujeme. Dneska bych je ráda věnovala všem, kteří si udělají nějaký prostor ve své práci nebo po práci, to je jedno. Prostě dneska si udělají prostor pro zmrzlinu. Takže pro všechny milovníky zmrzlin, všichni, kteří si ji dneska dáte a zaslouženě, tak ty songy budou patřit vám. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
8: Fajn. Music. Fajn.

10 minutek do jedné odpoledne na Fajnu, to znamená pro nás jedno jediný. Společný konec. Já vám děkuju za hezký 4 hodiny. Bylo toho dost, stočilo to a zítra budeme samozřejmě pokračovat. Zase startujeme 9.00, 13.00, konec, klasika, prostě nemění se to. Zítra se na vás budu těšit, ale musím jít do svého osobního života něco jít zažít, prožít, abych zase měla o čem zítra povídat. Asi budu povídat jenom o tom, jak náročný horko to bylo. Ale nebojte se, jsme v tom všichni společně, doufám, že máte klimatizaci a jestli ne, Bůh s vámi a zítra uvidíme, jestli se uslyšíme. Děkuju, teď už Kristýna. Další společný čas, tak vy zůstaňte s Fajnem, dávejte si tyhle songy. No a zítra naslyšenou. Zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn.

0: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: momenty, které stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn. Rosnička je tady, co vám budu povídat. Dneska bude prostě horko. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů, ale jestli jste si mysleli, že už něco takového nedokážete zvládnout, je to teprve rozjezd. Zítra to bude ještě horší, zítra až 37, takže dneska to pojďme přežít. Je vydaná výstraha, to znamená, myslete na pitný režim, nenechávejte děti ani zvířata v autech, oblíkněte se, nebo se možná radši neoblíkejte, v tomhle je možná nejlepší jít nahý, ale hlavně dodržovat ten pitný režim, ideálně zalít někam do chátku a moc to nepřehánět. Z prací. Jo, máte na to oficiální výmluvu, v tom je to počasí dobrý. Větřík taky úplně nezafouká, takže opatrně, bude prostě horko.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Dvě minutky po jedný odpoledne, to je čas se něco dozvědět společně s Hankou.
2: Kvůli migrační krizi Itálie dočasně obnovuje kontroly při cestách ze Španělska. Pokud mezi těmito zeměmi poletíte nebo poplujete lodí, budete se muset znovu prokázat cestovním dokladem. Itálie navíc společně s Francií posiluje kontroly na hranicích, aby omezila nelegální migraci. Na americkém ostrově se řeší nečekaný drama. Jeden z místních obchodů vyvěsil ceduly se zákazem influencerů, protože podle majitele si tam chodili hlavně fotit obsah, ale skoro nic nekoupili. Internet se rozdělil na dva tábory. Jedni obchod podporují a druzí tvrdí, že je to útok na tvůrce obsahu. Nečekaný zážitek připravili v nemocnici v Kanadě pro 27letého týpka. Kvůli vážné nemoci nemohl vyrazit na heavy metalový koncert a tak mu ho personál přenesl přímo do nemocnice. Z obyčejné zasedačky vzniklo místo plné hudby a taky energie.
1: Fajn.
0: Pondělí je tady a s ním i warm-up. Další týden zas tady Kristý a celý 4 hoďky nás čekají teď společně. Pořádně si je užijem, taky si povíme, co s náma dělá občas tohle počasí, ale celkově i všechny možný druhy počasí. Prostě, když jste citliví na počasí, jak nás to může ovlivňovat. No a taky, jak nás může ovlivňovat dobrá hudba, jedině dobře. Takže právě tím začneme hned teď. Ed Sheeran, jeho Bad Habits. Tak jdem na to. Let's go.

a mega hit Drákula právě dohrál na Fajnu. A pokud vás dneska bolí hlava, tak to znamená, že se asi blíží bouřka. Některý lidi totiž mají ten zvláštní stav, kdy jejich tělo funguje jak taková živá meteorologická stanice. Znáte to, koleno vám prostě hlásí příchod bouřky dřív než aplikace v telefonu a většinou se to projevuje nějakou migrénou, máte pocit, že vás přijel parní válec. Tak tohle se nazývá meteosenzitivita. Prostě jste citliví na výkyvy počasí, není to žádná výmluva pro šéfa. I když by mohla být, ale oficiálně potvrzená vědcema, prostě to existuje. Existují lidi, kteří reagují na změny počasí hrozně intenzivně a dává jim to zabrat. A já vlastně spíš závidím těm lidem, který jsou vůči tomu imunní, se kterýma to nic nedělá. Protože já mám někdy pocit, že když se změní tlak, tak se změní rovnou i moje nálada. Tak mě zajímá, jak to máte vy. Jste citliví na změny počasí? Co vám dělá největší problém? Když se ochladí, oteplí a jak se to projevuje? Migrény, bolesti hlavy, blbá nálada. Dejte mi vědět. 724-634-634. Jak zvládáte výkyvy počasí? Teď už teda jedeme v módu horko asi 14 dní, což se taky těžko zvládá, ale co ty výkyvy? Napište mi to a k tomu další song. Ray, Where is my husband? Let's go!

0: pokud máte chuť křičet, protože je pondělí a začátek dalšího týdne, tak tenhle song byl ideální. Společně s Bensonem Boonem a jeho Sorry, I'm here for someone else jsme vykřičeli všechno. Jak asi můžete slyšet na mém hlase, já jsem taky trochu vykřičená. Nicméně společně probíráme, jak vás ovlivňují změny počasí a jak to prožíváte. Ondra píše, že má starou zlomeninu z dětství. Když má pršet, tak mi v ní vždycky střílí, takže bych mohl dělat předpověď počasí. No tak Ondro, vystřídáš mě tady dneska, možná můžeme si vyměnit pozice. Já tohle nemám, ale jinak píšete, že vás hodně bolí hlava. Tady dokonce mám zprávu, mě bolí hlava, když se začne mluvit o bolesti hlavy. Takže už začíná. Tak to se omlouvám, protože teď jsme tohle slovní spojení zopakovali asi tak 50krát, takže jsme tady teď někomu asi způsobili solidní migrénu. Píše se tam taky, jinak mi nejvíc vadí v počasí pokles tlaku. To je mi slabno a bolí mě hlava. No tak to musí být teď nepříjemný. A pak Michal píše, počasí se mě snaží rozhodit, ale zatím marně, vedro, zima, tlak, déšť, já pořád stejný level. To je ideální, pokud tomu dokážete odolávat, protože pojďme si říct, tohle léto nás zkouší docela ve velkým. Teď už bychom asi změnu všichni ocenili, ale zároveň si ještě pojďme užívat i to teplo. No a k tomu samozřejmě taky patří dobrá hudba, takže za chviličku třeba Bruno Mars, I Just Might. Ten je ideální do slunečního dne, tak za chvilku.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
3: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Doufám, že Dua Lipa a její píseň Dance the Night vás pořádně roztančili. No ale teď bacha. Školní jídelny od září vyhlašují absolutní válku cukru. Od letošního září totiž vstoupí do platnosti vyhláška, kvůli který zmizejí všechny ty legendární přeslazené šťávy, sirupy, mošty, džusíky, konec těmhle červeným tekutinám, který měly příchuť chemická jahoda, ale nikdo nevěděl, jestli to je ještě pití, nebo spíš třeba náplň nějaká palivo do rakety. Místo toho teď budou děti dostávat k obědu fakt jenom čistou vodu, neslazený čaj, nebo vodu s troškou citrónu a možná s troškou máty nebo nějakého ovoce. Takže to bude takový jako školní wellness. Cílem je samozřejmě omezit cukr, udělat nás zdravější národ, ale já to živě vidím. Sice na obědě možná bude ta sklenička vody, ale to, co si potom přinesou ty děcka v batohu, to bude asi něco jiného. Pak teda možná to má výhodu pro kuchařky, který nebudou muset drhnout ty lepkavý stoly, kam někdo převrhl sirup třeba už před 5 lety, ale stejně. Schválně, proto se ptám, uděláme zase průzkum. Jaký pití jste si nosili do školy vy, anebo nosíte, když je školní rok? Je to čistá voda? Jsou to energetiáky? Něco sladkého? Dejte mi vědět, co jste si nosili do školy jako pití, anebo nosíte. 724-634-634, ať si dokážeme, jestli má tahle změna školních jídelen smysl nebo ne. Pojďte mi to tam napsat, no a teďkon už další skladba. Chemical Brothers, jejich Go, to je pořádný elektronický banger, tak si to pojďte užít.

0: chalani, party pecka, to byla BB Rixa a Faithless v New Religion, v tomhle božím songu. No a společně probíráme, jaký pití jste nosili, když jste chodili do školy, ať už přes rok, anebo kdysi dávno v minulosti, prostě do školních lavic, co jste měli v lahvičkách. Tady píše Pavel, píše, že nosil vždycky chlazený domácí čaj. To zní jako docela dobrá volba, zároveň to má nějakou chuť a není to asi úplně nezdravý. A Michal ten zas píše, že byl věrnej kole, nejlíp šery. Vodu nikdo, co si pamatuju, nepil, ti nejchudší měli šťávu, machři kupovali v automatu kolu. Sorry, ale tak to tehdy bylo, aspoň u nás. No to je to, co jsem říkala. Sice možná ve školních jídelnách bude od září voda, ale já nevěřím tomu, že si ty děti nebudou nosit v batohách energetiáky. Ale tak někde se ta změna udělat musí, že jo? Já vám děkuju za zprávy, no a za chviličku další songy, třeba Florida, My House. To je zas něco, co hrálo mě, když jsme byli ve školních lavicích. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
4: RegBity, záruka kvality.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Cintine Ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

jsme jet Niall Horan, jejich Drive Safe. To je takový pohodový song pro pohodovější pondělní odpoledne, ale teď vám ho zase trošku zkazím. Mám tady totiž jeden absolutní gastrobizár. To, co teď předvádějí v Číně, je podle mě zase na hranici nějaký lidskosti, ale trošku v jiným slova smyslu, protože se tam spojila firma Oreo, jeho sušenky Oreo, s KFCčkem a představili limitovanou edici sušenek s příchutí smaženého kuřece. A jako by to nestačilo, je tam pak ještě nějaká další příchuť, oni už zkoušeli i příchuť wasabi nebo pálivý křidílka, ale představte si to, vy rozloupnete tu černou sladkou sušenku, olíznete, znáte to, olíznout, namočit do mlíka, no jenomže místo vanilky dostanete do pusy nálož tuku a kuřecího vývaru. Pro boha proč? Já nevím jak vy, ale kuře podle mě patří k obědu s bramborama nebo s rejží. A Oreo si chcete dát do mlíka, a ne dohromady. Míchat maso s přeslazenou sušenkou je podle mě fakt zralý na zásah hygieny, abych to zakázala, ale zase někdy můžou být tyhle nečekané kombinace zajímavý, takže třeba to nebude tak špatný. Jsou lidi, co si namáčejí hranolky do milkshakeu. Možná to teď soudím úplně zbytečně, ale já myslím, že bychom si spíš měli dát další song, ať si spravíme chuť, než někoho třeba tady v Česku napadne plnit koblihy paštikou nebo něco takového. Avicii, Wake Me Up. To je klasika, která funguje a pořád chutná skvěle. Tak jdem na to.

pondělním odpoledni měli pocit, že pořád ještě nejste úplně probuzený, tak teď věřím, že už jste. Že už jste se po tom víkendu dostali zase do toho pracovního módu. Společně s Avicii, jeho Wake Me Up, který zároveň uzavřel tuhle naší první společnou hoďku, ale Fine Warm Up pokračuje. Pořád to rozehříváme, ne že by to teda v tomhle počasí bylo potřeba, ale právě o počasí si za chvilku něco povíme. Taky nám Hanka poví, co se kde děje ve světě i v Česku. No a potom zase zpátky k songům. Další hoďka před náma bude třeba Viz DMC Bizhany, jejich Show Me Love, takovej hodně letní song, ideální třeba na pláž nebo na drink, i když jste v práci, nevadí. Prostě si to pustíme za chviličku tady na Fajnu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Fajn, vždycky hot.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Pojďme se vrknout na to počasí. Vrátili se nám extrémní vedra, já teda mám pocit, že ani nikdy neodešli, ale máme tady zase teploty nad tropickou třicítkou. Dneska i zítra se točíme kolem 36-39 stupňů. Na jihu na Moravě je to trošku horší, tam je to výraznější tady to vedro. No a čekají nás i bouřky. Dneska to vypadá, že žádný nebudou, ale možná zítra by nějaká mohla přijít. Dneska se ale pravděpodobně neochladíme. Vítr taky skoro žádný nefouká, maximálně 4 metry za sekundu, to skoro nic není, to ani neucítíte. Takže se prostě připravte, obrňte se na to vedro, pokud můžete, vyražte se někam schladit a hlavně myslete na pitný režim. A tím myslím čistou vodu, aby bylo jasno.
0: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
1: 2 minutky po 2 hodině a Hanka pro vás má tady události.
3: V jedné z moskevských restaurací explodovala bomba. Zemřeli 3 lidé a víc než 20 dalších utrpělo zranění. Podle ruských médií měl být cílem útoku generál, který tam údajně slavil narozeniny. Úřady zatím jeho roli nepotvrdily a okolnosti výbuchu dál vyšetřují. Celé Evropské unii začínají platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Obsah vytvořený nebo výrazně upravený AI, třeba fotky, videa nebo deepfakey, budou muset být jasně označený. Stejně tak chatboti mají dát najevo, že si nepíšete s člověkem. Olivia Rodrigo překvapila fanoušky na festivalu, kde se nečekaně přidala ke kapele The Smashing Pumpkins. Společně zahráli její hit 33 a ukázali, že Olivia nemá blízko jen k modernímu popu, ale i k 90-kovému roku.
0: Fajn.
1: Odpoledne, je to trošku vylučující se poznámení, krásný pondělní odpoledne, jde to vůbec, ale jo, my si ho uděláme hezký, protože ladíte Fajn warm-up a před náma druhá společná hoďka se mnou s Kristý. Povíme si, co rozhodně nedělat v hotelu na dovolený, nebo byste z toho mohli mít relativně problém, no a taky si dáme songy, které vás minimálně myšlenkama na tu dovolenou přenesou. První z nich už je na cestě, Viz DMC, Viz Hany, Show Me Love, letí právě teď k vám. Jdem na to.

0: BTS na OVU.
1: Hodně osobní song od BTS s názvem Come Over nám právě teď dohrál na fajnu pondělní odpoledne a představte si, že jdete na dovolenou, uvidíte nápis All Inclusive a v hlavě si řeknete, aha, to je teď můj osobní supermarket. Tohle totiž asi si řekli dvě rusky, ruský turistky, který byly na dovolený v Turecku. No a ty prostě, když viděli švédský stoly, tak si do kapsy, ne že by si tam nenápadně strčeli jedno jabko na pláž nebo rohlík, kdeže? Tyhle zákaznice roku začaly z těch rautů rovnou ve velkým vynášet jídlo po kilách, ládovat si ho do kufru a dělali si na pokoji zásoby, které vypadaly, že jim mají vydržet další tři zimy. Jak kdyby se chystali hibernovat a potřebovali si tam prostě udělat zásobu. Manažer hotelu to teda samozřejmě zjistil, nakonec mu došla trpělivost, zavolal policii a ty dámy museli celou tu svoji vyzbíranou samoobsluhu natvrdo zaplatit. Ale upřímně všichni víme, že s All Inclusive si asi každý někdy něco odnesl. Jo, ale jedno jabko a celý švédský stůl, to je docela rozdíl. Jedno jabko na pláž, to je v pohodě, ale dělat si z hotelového pokoje centrální sklad potravin, to už je trošku vyšší dívčí. Mě ale by zajímalo, co vy jste nejdivnějšího kdy viděli takhle na hotelu na All Inclusivech, protože já si myslím, že to je místo, kde se občas dějou docela zvrhlosti. Já jsem třeba viděla lidi práce vo židle, házet po sobě žičky, příbor, protože tam prostě nebylo dost příborů. Tak schválně, zažili jste někdy něco divného na hotelu s All Inclusive? Napište mi 724-634-634, jestli máte nějaký takovýhle zážitky, co nás pobaví nebo i zaskočí, hoďte mi je sem, pojďme si to povědět. No a k tomu další track, Rugale, Pretty on Paper. Tahle mladá česká zpěvačka a nádherná záležitost, tak jdem na

vám stoprocentně bude hrát v uších až do konce dnešního dne Nathan Dave, Ella Henderson a 21 Reasons. No a já jsem se ptala, co nejdivnějšího jste kdy viděli dělat na all-inclusive hotelech, na večeři, na obědě. Michal píše, že mu ani nevadí, když tam lidi kradou jídlo, protože prostě, nebo kradou, mají to zaplacený, že jo, all-inclusive, takže proč si ho nezabalit? Píše, že mu nevadí, když to dělají, ani když si ho berou tolik, jako by se připravovali na jadernou zimu, ale že mu vadí, když si to jídlo nandají a pak ho nesnědí. Doslova píše, plnej talíř všeho, dvakrát do toho hrábnout vidličku a pak to nechat? To už není neomezená konzumace, to je neomezený plýtvání. S tím má Michal pravdu, ale pak tady máme i nepodepsanou zprávu, která haní právě to, když si lidi to jídlo pakujou. Ahoj, nebylo to na All Inclusive, ale v lázních, kde jsem viděla fakt už všechno. To, že si tam baby nestrkali řízky do kabelky, říkám si, OK, asi mají večer hlad. Ale když už mizely příbory a navíc jedna babča strčila do kabelky hrneček se zmrzlinou, tak jsem odpadla. No to bych taky odpadla, hlavně si představuju, co ta zmrzlina udělala s tou kabelkou. Možná paní chtěla nalákat mravence, chyběla jí společnost, jinak si to nedokážu vysvětlit. Každopádně díky za zprávy, věřím, že jsme se pobavili. Dávejte bacha, až budete na All Inclusive, tohle léto ještě někde na Dovče. No a doufám, že vám to aspoň budou dobře hrát. Dominik Fajk, jeho White Keys, tenhle skvělej song si dáme společně tady za chviličku. Tak zůstaňte se mnou. To nejlepší

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!

Walker, Tomin Harket, jejich song Dark It nám připomněl, že si máme užívat života, dokud jsme mladí, i když je pondělí. No a tady máme zjištění, že nejvěrnější jsme svým šéfům, nikoli svým partnerům. Když jste nastupovali do své aktuální práce, asi jste si říkali, dám tomu rok, dva, zkusím to, získám praxi, pak půjdu dál. No a najednou už tam odklepáváte osmý rok, držíte v ruce hrnek s logem firmy a znáte z paměti i jména dětí všech uklízeček. Jestli vám to povědomí, rozhodně v tom nejste sami. Vyšla totiž nová studie a vyšlo z toho, že my Češi patříme k nejloajálnějším zaměstnancům v celé Evropě. V průměru vydržíme u jednoho zaměstnavatele neuvěřitelných 11,5 roku. Rozlíněte se kolem sebe a řekněte mi, jaký vztah, který znáte, vydržel 11,5 roku. No, díl v práci tvrdnou už jenom v Itálii, v Řecku, v Slovensku a v Portugalsku. A podle odborníků za to může víc faktorů. Nejenom to, že by se nám nechtěl předělávat životopis, ale kromě peněz řešíme hlavně jistotu, dobrý kolektiv, benefity. Jo, benefity jsou většinou káva na pracovišti. A taky to, že to máme blízko z domova. Plus drahý bydlení, protože nikomu se nám úplně nechce stěhovat přes půlku republiky jenom kvůli nový práci. Leda, že by byla fakt dobře placená. Prostě jakmile si jednou zvyknem na ten svůj kávovar a fajn kolegy, tak nás z kanceláře už nedostanou. A mě by proto zajímalo, jak dlouho už jste aktuálně ve své práci vy? Jste čerstvá krev? Nebo už jste tam taky docela dlouho a doufáte, že dostanete nějaký odměny za věrnost? Napište mi na 724-634-634, jak dlouho už jste ve stejné práci, ať potvrdíme nebo vyvrátíme tuhle studii, jestli jsme my Češi fakt věrnější svým kolegům než svým partnerům. No a k tomu další song, Kygo, Kelit, Griffin, tahle trojkombinace, která stojí za songem s názvem Save My Love. Tak jdem na to.

0: rodiče s Lady Gagou jsme trošku čarovali, protože tenhle song se jmenuje Abracadabra a tím já se teď snažím začarovat váš týden, aby byl co nejlepší. No a společně probíráme, jak dlouho už jste v práci, protože Češi prej co nejdýl vydržej ve své práci, skoro v Evropě jsme prostě loajální. No a očividně se to potvrzuje. Začneme zlehka. Kuba píše, že většinou v práci strávil tak 3 roky, teď má 2. rokem vlastní firmu, takže uvidí, jestli za rok zavře, aby dodržel to pravidlo 3 let. Pak tady máme zprávu. Ve svý předchozí práci jsem vydržel 19,5 roku. Teď jsem přešel do nový, líp pracený kvůli dalšímu přírůstku do rodiny. A jak si říkala, znal jsem tam všechny, pomalu jsem znal i ředitelovi děti. Pak mě ale dostala Ivča. Ivča to podle mě totiž je absolutní rekordman, který ho tady dneska máme. Píše, že ve své práci už je 47 let u jednoho zaměstnavatele. A píše, že by neměnila. A to už jsem 3 roky přes důchod, píše Ivana. Ivanko, boží, seš hustá, jako to oceňuji. 47 v jedné práci, crazy. Martin píše, já už jsem 8 let u firmy, 6 v kanceláři, ze začátku to byla jenom brigáda při vejšce. Martin Michal píše, že 2 roky byl v práci a pak skončil v té předchozí, že většinou se něco naučí, pak se posune, vytěží z toho maximum, no a jakmile není kam růst, tak balí kufry a jde vodům dál. Pak tady máme Denču, která píše, že už je v práci 14. rokem, Renda, že byl zaměstnán od doby vzniku firmy 16 let, teď je zároveň majitel, pak píše, že zaměstnanci má nejmladší 6 let poměr, nejstarší 13, no vidíte, tak to jsou prostě dlouhý léta v práci. Je to vidět, tak jsme loajální, kež by to takhle bylo i v těch vztazích, že jo? No tak si z toho asi můžeme něco vzít, poučit se. A zároveň samozřejmě další track. Já vám děkuju za zprávy, za odměnu, za chviličku Harry Styles, jeho American Girls. Jdem na to.
1: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Fresh.
8: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
9: This is Beyonce.
10: Hey, this is Halsey.
11: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
12: Are you ready?
13: One more.
14: My name is Somber.
15: What up? It's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right there.
6: Fine.

Olivia Rodrigo je přesně ten typ zpěvačky, která umí nádherně přenést všechny emoce do songu, takže doufám, že tenhle song s názvem Drop Dead vám teď pomohl všechny ty nashromážděné emoce uvolnit. No a náš mozek, to je občas náš největší nepřítel. Protože si jen tak sedíte úplně v klidu, nic se neděje a vaše hlava najednou začne vymýšlet scénáře. Co když jsem nechala zapnutou žehličku? Co když jsem se dneska ztrapnila? Co když mě všichni nenávidějí? No a teď jsem narazila na příběh ženský, která zastrpí takzvaným vztahovým OCD. To v překladu znamená, že její mozek vymýšlí podobný scénáře, ale v souvislosti se vztahama. Takže ona si podsouvá otázky typu jako... Co když partnera vlastně nemiluju? Co když ho dneska omylem podvedu? Jo, jako kdyby se to mohlo stát omylem, víte co? Prostě nechtěli jste, ale ten mozek vás donutil. Musíte to svést na svoji hlavu. Přitom ta ženská prej ví, že ty myšlenky nechce, ale prostě se to děje, nedokáže tomu zabránit. A asi všichni máme někdy takovýhle intrusive thoughts, takový ty vtíravý myšlenky, který vám prostě říkají jako, co kdybych udělal tohle? Vy to nechcete udělat, třeba vykrást banku, ale řeknete si, co kdybych to udělal? Nebo jste si to nikdy neřekli? Tak a teď, jak z tohohle vybrouslit? Každopádně, pokud je vaše hlava takhle divná a vymýšlí si někdy tyhle věci, tak je důležitý si připomenout, že jestli je váš mozek schopný vymýšlet takovýhle negativní blbosti, tak je ale schopný vymýšlet i pozitivní věci. Jenom je potřeba si to přenastavit. Takže na tom dneska společně zkusíme zapracovat. Ještě nevím jak, ale vymyslíme to, takže myslíme pozitivně. No a k tomu nám pomůžou i samozřejmě písničky. Když budeme poslouchat i pozitivní, tak budeme pozitivnější. Tenhle song nám taky pomůže si to uvědomit, protože Temper City, jejich self-aware, je vlastně přesně o tom. Tak jdem na to, právě teď na Fajnu.

0: Sam Say v remixu od Felixe Jena. To je song, který nám právě dohrál a který zároveň zakončil už druhou společnou hoďku tohohle fine warm-upu. Toto zase letí, že jo? Ale další dvě jsou před náma. Zase si povíme, jak to venku vypadá s počasím. No a taky nám Háňa poví, co se kde děje ve světě. Ale potom pokračujeme v tomhle nabitém playlistu. Čeká nás třeba DJ Fresh Gold Dust. Podle názvu možná nevíte, ale jakmile tu melodii uslyšíte, tak vás to zvedne z gauče. Takže připravit, za chviličku jsme tady, už se rozhejbejte a za chviličku zas pokračujeme v téhle jízdě.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot,
3: vždycky fresh.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Pokud máte pocit, že se vaše auto proměnilo v pojízdnou saunu a na kapotě byste bez problému usmažili volský oko, nemýlíte se. V Praze je aktuálně 33 stupňů, slunce pálí na plný výkon, podobný je to i ve zbytku republiky. Teploty dneska se budou držet už takhle podobně, to znamená kolem 34 až 36 stupňů, takže klimatizace pracuje naplno. Pravděpodobnost deště je nulová, jediná voda, kterou dneska uvidíte, by měla být ta ve vašich termoskách, ve vašich hrnkách, prostě pijte. No a UV index hlásí hodnoty 5 až 7, což znamená, že pokud se chystáte opalovat a nevezmete si SPF-ko, budete večer rudý jako vařený humři. Takže nezapomeňte, voda, SPF-ko a nenechávat věci v autě, to je nálada pro dnešní den.
0: Fajn.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách jsou 2:03 odpoledne a od toho je tady teď Háňa, aby vám řekla, co se kde děje.
3: Oblíbená chorvatská destinace zavádí nový pravidlo pro turisty. Noční prodej alkoholu v obchodech končí. Město chce omezit hlučné večírky a popíjení v ulicích. Kdo zákaz poruší, může dostat pořádnou pokutu. Bary a restaurace ale jedou dál, takže úplný zákaz alkoholu to není. Někteří lidé nehledají ve vztahu city, ale hlavně výhody. Sňatkoví paraziti využívají manipulaci, sliby a falešnou romantiku, aby získali peníze nebo pohodlný život. Nový pořad ukazuje, jak tyhle taktiky fungují a proč může být někdy těžké poznat, že místo lásky jde jen o promyšlenou hru. Netflix chystá nový dobový seriál Moje skvělá kariéra. Sleduje mladou ženu, která se v době, kdy se od ní čeká hlavně svatba a rodina, rozhodne jít vlastní cestou. Jenže její plány naruší nečekaná láska. Seriál, inspirovaný skutečnými událostmi, nabídne romantiku, emoce i příběh o touze po svobodě.
0: Fajn.
2: Krásný pondělní odpoledne, Fajn warm-up pokračuje na hodinách po 3. hodině, zároveň začíná už 3. společná hoďka se mnou s Kristý, kterou si totálně užijem, uděláme si to hezký a rozjedem to. No a já si myslím, že není na co čekat, potřebujeme hudbu do našich uší, už jsme dlouho neslyšeli žádný song, tak jdem na první právě teď. Máte pocit, že vám dochází energie? Tohle je váš oficiální budíček. DJ Fresh Gold Dust. Tak si to pojďme užít.

Zara Larsson, Lush Life, to je totální letní pecka, tak doufám, že jste si u ní zatančili. No a teď tady mám takovou radu. Kdybyste před lety nevyhodili svůj starý telefon, dneska jste mohli být v balíku. Starý tlačítkový telefony jsou totiž zpátky v kurzu a některý modely se dneska prodávají za desítky tisíc korun. Jenže kdo to tehdy mohl vědět? My jsme tehdy byli rádi, že máme mobil s barevným displejem, jakmile přišel novej model, chtěli jsme ten novej a zatímco ten starý jsme zahodili někam do šuplíku, nebo co hůř, někam do koše, na sběrný dvůr. Ale mě fascinuje, že právě to jsme vždycky chtěli, ten nejrychlejší, nejnovější telefon a dneska bychom možná za starý zaplatili víc než za novej. Takže mě zajímá, jaký byl váš úplně první telefon. Já si pamatuju, jak jsme ve škole z toho měli vždycky obrovský halo, když někdo přišel s novým telefonem. Třeba měl na něm Hello Kitty nebo nějaký obrázky, prostě růžový telefon, takový ten vyklápěcí a všichni jsme to hrozně chtěli. Tak schválně, jaký byl váš úplně první mobil? A schválně, máte ho ještě doma nebo už dávno zmizel? Protože jestli ho máte doma, možná ho vyhrabejte, možná bude mít nějakou hodnotu. Každopádně mi napište na 724-634-634, jaký byl váš úplně první telefon. No a k tomu se vrátíme do minulosti i s dalším songem, protože Justin Bieber a Nicki Minaj a jejich Beauty and Beats, to je ultimátní song léta 2016. No a proč si ho nedat i v létě 2026? Tak jdem na to.

0: Schulz, Cyril, Sam Martin, jejich World Gone Wild. Další track, který vám doufám zlepšil tohle pondělní odpoledne. No a společně probíráme, jaký byl váš úplně první telefon. Tady máme zprávu. Já jsem měl Samsung Galaxy S3 a vždycky jsem na tom se spolužákem hrál Poua. Tyjo, tak to mi otevřelo spoustu vzpomínek, jak jsme museli krmit Poua, aby nám náhodou neumřel. Další zpráva. Já jsem měl Sagem RC 712, píše Martin z Uherského Hradiště. To ani nevím, co je, to si budu muset normálně vygooglit. Vašek píše, že si pamatuje, že v roce 1998 měl nějakou starou Motorola, ale game changer byla Nokia 3210, kterou šli zatloukat i hřebíky, píše Vašek. Tak tenhle telefon je možná jeden z těch, který teď mají obrovskou hodnotu, protože když se tím dají zatloukat i hřebíky, to je multifunkčnost. No, tak to jsou vaše telefony. Jirka psal, že měl jako první iPhone 7. Kdo to může říct, že měl jako první telefon iPhone? Zatímco my ostatní jsme měli tlačítka a někdo už měl dotykáč iPhone. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Nezapomeňte ty starý telefony vyhrabat a zjistit jejich cenu, protože třeba je dneska dokážete prodat za hodně. No a já už vám radši pustím další track. Kellen, Stein 27, jejich Vítej mezi náma. Za chviličku tenhle banger, tak si ho pojďme společně užít.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fajn.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia Dean.
2: Sleduj Fajn. Fajn.
1: Music. Fajn.
12: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

na Plzeňsku. Ženská se tam prostě ve 3 ráno probudila, nad postelí stál cizí muž, který zjistil, že je ta ženská už vzhůru, tak vzal nohy na ramena. Ale teda to muselo být tak děsivý probuzení, jenom si to představte. Kdyby se to stalo mně, tak první, co udělám, je teda asi, že začnu sama sebe přesvědčovat, že se mi to určitě jenom zdá. Já bych úplně odmítala přijmout to, že je to realita. A zajímalo by mě, jak to teda vypadalo v té skutečnosti. Jestli ta ženská po něm něco házela, jestli křičela, protože nemáme detaily, jak to probíhalo. Ale říkala jsem si, že bychom se mohli pobavit o našich zkušenostech s nějakým děsivým probuzením. Protože zažili jste to někdy? Že by vás probudilo něco fakt děsivýho? A nemusel by to být zrovna takovejhle vetřelec, ale třeba pavouk, netopír, náměsíčnost, anebo něco, co vám doteď nikdo nevěří? Pojďte mi napsat o nějakým vašem děsivým probuzení. I kdyby to byla spánková paralýza, pojďte mi napsat příběh na 724634634 a k tomu si dáme ale uklidňující song, jo? Protože nás čekají One Direction a jejich Story of My Life. Takže to bude taková pohodinda, romantiárna a k tomu trošku duchařský historky. Dobrá kombinace, ne? Tak jdem na to.

0: Ladíte fajn, je 15.41 a právě nám dohrál Sombr a jeho Homewrecker. No a naše téma je vaše nejděsivější probuzení. Markétka píše, je to cca 2 týdny zpět, kdy se mi kolem 3 hodiny ráno stalo, že jsem ještě nespala. No a najednou z ničeho nic mi do dveří něco nabouralo. Znělo to, jako kdyby do těch dveří někdo hodil talíř nebo něco. A plus k tomu byly drápy. Doteď mi to nikdo nevěří a doteď si to nedokážu vysvětlit. Markétko, a bydlíš ještě v tom bytě? Já bych se asi odstěhovala, kdyby se mi tohle stalo. To je hodně děsivý. Pak tady někdo píše, dobrý den, u mě byl pán, já jsem volala policii. Aha, takže tady taky někomu očividně v noci strašil doma nějaký cizí člověk. Kamča píše, mě minulý týden probudil můj pudl, běhal z místnosti do místnosti. Když jsem se na něj podívala, co dělá v kuchyni, koukal pod linku. Utíkala jsem do jiné místnosti a když jsem se podívala do bedínek, zjistila jsem, že mi utekla 1 ze 6 myší. Ve 2 ráno jsem chytala myš. Tak tenhle příběh mě překvapil každou další větou. Nejdřív pudl utíká, budí, potom jsou tam myši. No, tak to taky muselo být zajímavý probuzení, ale potom asi nejzajímavější probuzení mě napsalo, pobavilo tohle. Tady nepodepsaná zpráva píše, mě si ve snu strašila ty, slyším tvůj hlas a mám depku. No, tak to se omlouvám. To je asi čas, abych zmlkla, že jo? Víte co, tak já už mlčím a pustím vám Davida Guettu, Akona a jejich sexy bitch. Holky, to je pro vás, pojďme si to užít, ale i pro kluky. Pořádně si zatancujeme, tohle je takovej song pro vaše sebevědomí. Tak si ho pojďme společně zvednout takhle při pondělku a zatancujeme si. Už za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

tenhle song ještě nedostal do vašich osobních playlistů, tak to nechápu, protože Teddy Swims a jeho Mr. Know It All je krásná věc. No a jestli napjatě čekáte na GTAčko, tak bacha, protože v Brně spustili předprodej přímo na ulicích. Obyvatelé brněnských Bohunic totiž řeší absolutně neuvěřitelný fenomén. Po čtvrti jim tam jako městský postrach řádí chlapík na invalidním vozíku, který doslova terorizoval okolí tím, že schválně najížděl do kolem jdoucích. Trošku to právě připomíná to GTAčko. A bacha, tenhle týpek prej není žádný nováček. Podobný případ agresivního tuningu vozíku už strážníci předtím řešili v Brně v Líšni. Takže v Brně nám evidentně roste nějaká nová pirátská legenda chodníků. Představte si to, vy si prostě jdete po ulici, přemýšlíte, já nevím, třeba co si dáte k obědu, a najednou za sebou slyšíte hvízdat gumy, zvuk splašeného elektromotoru a musíte skákat do křoví, uhejbat, jak v akčním filmu. Jediná dobrá zpráva je, že pokud těmhle brněnským pirátům strážníci zabaví řidičák, no tak jim vlastně zabaví úplně všechno. Přejeme Bohunicím klidní chodníky a lidem pevný nervy i rychlý reflexy. A k tomu si dáme song, u kterého snad nikdo takhle GTAčko hrát nebude. DJ O, End of Beginning, to je totiž klidný song, který nevyvolává žádnou chuť do nikoho vrážet. Jdem na to právě teď.

0: Drop a jeho Save My Soul. Tenhle track vám doufám zlepšil všem den, ať už jste v práci, ať už jste v kanclu, ať jste za volantem, kamionu, autobusu, čehokoliv, jedete někam na výlet. Tohle byl song pro vás všechny, doufám, že vám zlepšil den. No a v tomhle módu samozřejmě pokračujem, protože Fine Warm Up jede dál, ještě jedna hoďka před náma, takže si to uděláme mega hezký, pustíme si nějaký dobrý songy, čeká nás třeba Coldplay, jejich We Pray, anebo taky Tate McRae z Just Keep Watching. Takže nabitej playlist, nabitá hoďka, pojďme si to užít. Mezitím si jenom řekneme, jak vypadá počasí, Hanka nám řekne, co se kde děje, no a pokračujem. Takže zůstaňte se mnou, tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku. Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Jdu si hrát zase na rosničku. Jak to vypadá s počasím? No takhle, vládne čistý meteorologický peklo o síle asi 33 stupňů Celsia. Tohle nás asi všechny spolehlivě donutilo, jestli má a smysl existovat v betonové džungli. Takže nekompromisní manuál je prostě dneska se osvěžovat. Teploměr totiž ukazuje fakt brutálních 34 stupňů. To je ideální teplota pro tavení plastových žabek na rozpáleném asfaltu, takže ty si rozhodně neberte žádný plastový žabky. Zároveň nebude pršet. Pokud na nás spadne kapka, tak to bude z nějakého zoufalého, spoceného kolemjdoucího, ne z nebes ani z mraku. A zároveň je obrovský UV index, takže jestli tady mám nějaký holky, kloky, co se rádi opalujou, dneska je ideální příležitost, ale zároveň nezapomeňte opalovák, jinak vaše záda budou zítra ladit s barvou pražských tramvají. Opatrně myslete na to, že je horko a dávejte na sebe bacha.
0: Fajn. Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Čtvrtá hodina odbyla a to je čas něco se dozvědět společně s Hankou.
2: Kvůli migrační krizi Itálie dočasně obnovuje kontroly při cestách ze Španělska. Pokud mezi těmito zeměmi poletíte nebo poplujete lodí, budete se muset znovu prokázat cestovním dokladem. Itálie navíc společně s Francií posiluje kontroly na hranicích, aby omezila nelegální migraci. Na americkém ostrově se řeší nečekaný drama. Jeden z místních obchodů vyvěsil ceduly se zákazem influencerů, protože podle majitele si tam chodili hlavně fotit obsah, ale skoro nic nekoupili. Internet se rozdělil na dva tábory. Jedni obchod podporují a druzí tvrdí, že je to útok na tvůrce obsahu. Nečekaný zážitek připravili v nemocnici v Kanadě pro 27letého týpka. Kvůli vážné nemoci nemohl vyrazit na heavy metalový koncert a tak mu ho personál přenesl přímo do nemocnice. Z obyčejné zasedačky vzniklo místo plné hudby a taky energie.
0: Fajn. 3, 2, 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now.
3: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Krásný pondělní odpoledne, ladíte Fajn warm up a před náma poslední společná hočka. To znamená, že ji musíme udělat pořádně nabitou, ať si dodáme energii, protože znáte to, pondělí, začátek týdne, do toho horko. Spousta z nás jsme asi už otrávený, ale my si to nenecháme vzít tu dobrou náladu a naopak ji posílíme, což nám s tím samozřejmě pomůžou dobrý songy, takže jdeme na první z nich. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tiny. Všech těchhlech pět interpretů se sešlo, aby vám doručili dobrou náladu společně s písničkou We Pray. Tak jdem na to, tady na Fajnu.

Get out of it. Malcolm Todd a jeho song Earrings jsme právě doposlouchali společně na Fajnu 16.12. A pokud vás někdo dneska naštval, tak na něj pošlete klauna. Slyšíte správně. Ve Švýcarsku totiž existuje služba, díky který si můžete objednat klauna, který bude třeba týden někoho pronásledovat. A teď si to představte, že se to stane vám. Třeba ráno půjdete do práce, za rohem na vás čeká klaun. Já bych podle mě dostala amok. Otevřete dveře od kanceláře, klaun. Jedete tramvají, klaun. Vyjdete z obchodu, klaun. A úplně nejlepší je, že celý to může vyvrcholit tím, že vám ten klaun třeba hodí dort do obličeje. I když to by bylo asi to nejmíň strašidelný na tom celém příběhu. Ale musím uznat, že to je dost originální forma pranku. Tak jsem tak jako přemýšlela, kdybychom tuhle službu měli i v Česku. Že byste mohli si objednat klauna, aby někoho strašil, pronásledoval. Někoho, kdo vám třeba ublížil, naštval vás. Nebo třeba někoho jenom fakt pobavit, vystrašit. Komu byste toho klauna poslali? Poslali byste klauna šéfovi, sourozenci, kamarádovi? Napište, komu byste poslali klauna, aby ho strašil a proč? A to mi napište na 724634634. No a uvidíme, třeba když těch zájemců o klauny bude dost, tak že bych byla klaun já a domluvíme nějakou spolupráci. Ne, každopádně mi to napište a samozřejmě další píseň na cestě k vám. Tím vás naopak uklidním, nebojte, ta vás nevystraší. Loy, její Red Eyes, krásný song právě teď na Fajnu.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

populárná a naprosto ideální song na pondělí, protože nám připomíná, že se stane, co se má stát. Song se jmenuje Neříkej, co má se stát, ano, je to i v názvu. No a my společně probíráme, na koho byste poslali klauna, aby ho celý týden strašil, ideálně třeba za trest. Tady máme zprávu od Markétky, že by poslala klauna svojí bývalý učitelce na výtvarku ve škole, protože jí roztrhla obrázek, na kterém dělala skoro 2 vyučovací hodiny. Markétka píše, že by na tu učitelku poslala rovnou 10 klaunů. No tak to by byl velice intenzivní zážitek, o tom by mohl být natočený další díl to. Tady pak někdo píše klasiku, dobrý den, klauny bych chtěl poslat na šéfa, to je jasný, tady s tím se zase někdo stotožňuje. Lenka píše, ahoj, poslala bych klauna na šéfa v práci. Můj kamarád je velmi pracovitý muž a jeho šéf by potřeboval nějak postrašit. No tak vidíte, zájemci o klauny asi jsou, tak si na tom někdo můžete postavit biznis, nemáte zač. Adélka píše, že by poslala klauna bývalý kámošce, aby jí strašil a jednou jí vyděsil a hodil jí dort do obličeje. No tak to tady máte. Klauny pro všechny. Ne, já doufám, že vás nic takového strašit dneska nebude, ale třeba, kdo ví. Nic, další song za chviličku a čeká nás třeba Naked Portugal The Man, jejich Glide. Tak za chvilku tady na Fajnu.

0: Fajn. Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinsko-americká zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinsko-americký víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: This is Bruno Mars.
9: I'm Lil Creepy.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: Music.
12: Fine.

No a cože je pondělí? My jsme se právě přesunuli někam na festiák společně s Calvinem Harrisem a Johnem Newmanem a jejich songem Blame. No a randění, to je dneska, kromě toho, že je to extrémně náročný, tak vás to zároveň může finančně zrujnovat. Romantika je prostě dneska regulérní luxusní sport. Vyšla totiž nová studie, která spočítala, nakolik dneska vyjde jedno takový běžný rande. A pozor, do účtu se nepočítá jenom večeře nebo lístky do kina, ale i to, že si dáte kávu, láhev vína, doprava, protože taxislužba se sama nezaplatí samozřejmě, no a dokonce i to nový oblečení, co si kvůli randíčku koupíte, abyste udělali dojem. A výsledek v Praze. Průměrný rande vás dneska prej vyjde na neuvěřitelných 5400 korun. To je skoro o 50% víc než před 10 lety. Nejdráž sice pořád vycházejí města v zahraničí, jako třeba Zürich ve Švýcarsku nebo New York v Americe, ale upřímně, dát 5000 za to, že po 2 hodinách zjistíte, že si nemáte co říct a že ten váš objev celý rande třeba jenom koukal do telefonu, to je podle mě už velký investiční riziko. Tak jsem si říkala, že bychom si mohli zase udělat mini průzkum. Mě by totiž zajímalo, jaký bylo vaše nejdražší rande. A tím myslím nejdražší finančně. Ne, že vás to stálo nejvíc mentálního zdraví, ale nejvíc peněz. Napište mi to, kolik vás stálo nejdražší rande a jestli z toho i něco bylo. A nebo naopak, no, jste to zaplatili a potom z toho nebylo vůbec nic. Napište mi to na 724634634, kolik jste dali za nejdražší rande a jak to dopadlo. Pojďte mi to tam hodit, no a k tomu já vám hodím další song Miley Cyrus a její End of the World. Krásná věc, tak si to pojďme vychutnat.

0: tady zpívá o tom, že mu slečna utekla, když došlo víno. Sally, when the wine runs out. Takhle se tenhle song jmenuje. No a hodí se nám to, protože se bavíme o nejdražším randíčku, jaký jste kdy zažili. Kolik jste za něj utratili? A Vráťa píše, moje nejdražší rande bylo v Anglii. Šel jsem s klukem do restaurace s tím, že si každý zaplatíme svoje, protože to byla celkem drahá restaurace. Objednal jsem si jídlo, on si objednal jídlo, no ale potom si začal objednávat skletičky šampaňskýho a taky kaviár. Byla sranda, objednal si těch skleniček asi 8 a potom se najednou vypařil cestou ze záchoda. Účet byl skoro 1300 liber. No tak to muselo být hodně bolestivý rande. Drahý a ještě to dopadlo blbě. Vráťo, tak to mě mrzí. Možná si vždycky předem prověřte ty lidi, než s nima jdete na nějakou takhle drahou večeři. Jít na první rande do luxusní restaurace totiž může být opravdu riskantní. Jednak nevíte, jak si ten účet rozdělíte a zároveň nevíte, jestli se ten člověk bude umět v takovém podniku chovat. Takže to by mohlo být velký fópa. Já vám každopádně děkuju, že jste se mnou tyhle příběhy sdíleli. No a za odměnu si zlepšíme náladu dalším songem. Za chviličku Unutus, Dennis Lloyd, jejich Diamonds. A slibuju, že to je melodie, která vás bude bavit a která vám bude pravděpodobně znít dneska v uších až do konce dne. Tak za chvilku připravte se na to tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

energie od Chemical Brothers, jejich songu Go, a to byla jedna z posledních věcí, kterou jsme si společně pustili. Proč? Protože se blíží 5. hodina. Jo, a vy víte, co to znamená. Fajn, warm-up je u konce, já doufám, že se nám podařilo zvládnout to, co jsme dneska měli za úkol. To znamená, při pondělku si dodat dobrou energii, naladit se na dobrý mood, ačkoliv je venku extrémní horko, tak doufám, že vám to trošku zlepšilo den. No, pokud bychom si měli vzít dneška nějaký poučení, tak to, že až pojedete na dovolenou, tak prosím vás, all inclusive není samoobsluha, kde si můžete nabrat úplně, co chcete. Ten příběh, který jsme si tady dneska říkali o ruských turistkách v Tunisku nebo v Turecku, ať je vám toho dobrým odstrašujícím příkladem, protože ty paní si mysleli, že si můžou vzít úplně všechno, nabalili si plný kufry, no a skončili u policajtu. Takže bacha na to, až budete na dovče, zbalte si maximálně sem tam nějaký jabko, sem tam nějaký banán. A zároveň, pokud jste v Brně, tak bacha na toho pána, co tam na vozíku vráží do lidí, opatrně. No a to už je všechno ode mě. Teď už je totiž čas, aby přišel Žampik, který se na vás zase jako vždycky těší. Taky se vám pokusí dodat energii, zlepšit pondělí. Já věřím, že si ho ostrovtipem se mu to podaří vás rozesmát. No a já se s váma teda už definitivně loučím. Teda ne, uslyšíme se zase zítra od 1 do 5 a celý týden od 1 do 5, ale dneska už se loučím a posílám na rozloučenou poslední song, který totiž dneska slaví 9letý výročí od vydání. Camila Cabello a Young Thug a jejich Havana. Tak se pojďme aspoň v myšlenkách přenést někam k moři, na Havanu, kamkoliv, prostě do tepla. Teda v teple jsme, ale chápete, jak to myslím. Užívejte den, mějte se krásně. Bye babes, tohle je Camila Cabello, její Havana.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
10: 3, 2, 1.
8: Už za chvilku Jindra Žampa. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Na internetu je hodně věcí.
13: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
12: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
13: Instagram, TikTok, YouTube.
12: Sleduj Fajn.
14: 17.00, to je aktuální čas. Pojďme se podívat na to, na počáso. Tropický počáso je v plném proudu. Aktuálně máme 34 stupňů, je jasno. A zítra se teplota vyšplhá až k 37 stupňům. Ajajajajaj.
13: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
12: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
13: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
14: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Hanička.
15: V jedné z moskevských restaurací explodovala bomba. Zemřeli 3 lidé a víc než 20 dalších utrpělo zranění. Podle ruských médií měl být cílem útoku generál, který tam údajně slavil narozeniny. Úřady zatím jeho roli nepotvrdily a okolnosti výbuchu dál vyšetřují. Celé Evropské unii začínají platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Obsah vytvořený nebo výrazně upravený AI, třeba fotky, videa nebo deepfakey, budou muset být jasně označený. Stejně tak chatboti mají dát najevo, že si nepíšete s člověkem. Olivia Rodrigo překvapila fanoušky na festivalu, kde se nečekaně přidala ke kapele The Smashing Pumpkins. Společně zahráli její hit 33 a ukázali, že Olivia nemá blízko jen k modernímu popu, ale i k 90-kovému roku.
13: Fine. Fine Drive.
12: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
13: Fine Drive.
12: Jindra Žampa.
14: OK, 17 hodin, 2 minuty k tomu startuje pondělní Fine Drive. Nejvíc nepříjemný den v týdnu. Si pojďme co nejvíc příjemnit nabitý témata a do té doby nabitý playlist Somber Back to Friends. Právě teď na Fajnu.

One Republic, Need Your Love. Myslím si, že ideální track na zpříjemnění pondělí tady na Fajnu. A lidi, nevím jak vy, ale mám pocit, že naše generace, pro naší generaci je pes dneska pro spoustu lidí větší závazek než dítě. Vyšel nový průzkum a ten říká, že čím dál víc lidí z naší generace by si radši pořídilo psa nebo kočku než dítě. Důvod je, je to jednodušší, levnější a spousta z nás prostě ještě není ve fázi života, kdyby chtěla řešit rodičovství. Dokonce většina pejskařů a kočkařů říká, že svýho mazlíčka bere skoro jako vlastní dítě. No, něco na tom asi bude, já mám s přítelkyní psa už 4 roky a musím říct, že je to velmi účinná antikoncepce. Každopádně napište mi, kdybyste si teď museli vybrat mimčo nebo pes, tak co byste si vybrali a proč? Napište mi na 724 634 634.

0: These beautiful things that are... Neskutečný borec z Washingtonu Benson Boone nám dohrává na Fajnu v 17 hodin 20 minut a já jsem se vás ptal na to, kdybyste si teď museli vybrat Mimčo nebo psa, tak co byste si vybrali a hlavně proč? Káťa z Ústí mi napsala krásnou zprávu. Pes je přítel, dítě je rodina. Pes je součást života, dítě je součást tebe. Pes je parťák, dítě je navždy, pes tě doprovází. Nádherný až poetický, děkuji Káťo za to. Verča napsala, rozhodně bych si vybrala psa, bez přemýšlení, dítě jednou jo, ale teď jsem ráda, že zvládám sama sebe. Musím říct, že jsem na tom úplně stejně. A do třetice Marek mi napsal, my máme zlatýho retrievera a upřímně je to naše mimino. Jen naštěstí nezačne v pubertě bouchat dveřma. To je taky pravda. Fine Drive.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Let's go! Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. To nejlepší z hitparád.
6: To nejlepší ze streamu.
5: To nejlepší z TikToku.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Glassboy a Clock Clock Born Again. Geniální track, který nám dohrává v pondělí 3. srpna na Fajnu. My jedeme dál. Před náma je Jisoo a to určitě znáte z K-popový kapely Blackpink. Jisoo prý působí jako největší kliďas z Blackpink, ale ostatní holky o ní říkají, že je ve skutečnosti největší troll a na natáčení pořád někoho nachytává. Tak si pojďme dát jednu od týhletý šprýmařky společně se Zainem Eyes Closed právě teď na Fajnu. Tommy

0: 7.27, Habibi, 17 hodin 40 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Fajn a mám pro vás zprávu, která Gen Z asi úplně nepotěší. Prý jsme první generace po dlouhý době, která v některých testech vychází mnohem blbější než ty generace před náma. Podle nových výzkumů mají mladší generace častěji problém se soustředěním, pamětí a nebo delší pozorností. Někteří vědci to dávají za vinu nekonečnému scrollování a krátkým reelskám. Jiní ale říkají, že dnešní testy prostě neumí změřit dovednosti, které máme my. Třeba jak rychle umíme najít informace nebo se orientovat v digitálním světě. Takže to rozhodně není úplně černobílý. Každopádně napište mi, jestli máte pocit, že nám mobily a sociální sítě berou soustředění, a nebo je to podle vás jen takový to klasický, za nás to bylo lepší. No, tak napište mi váš názor na 724-634-634. Pak to tady společně probereme v éteru.
1: Fajn Drive. Fajn. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

neskutečně talentovaná holčina Ryu Gale. Nám dohrála na Fajnu v 17 hodin 49 minut a my se vracíme k tématu. Řešili jsme, jestli si myslíte, že jsme blbější generace než ty generace před náma. Podle vědců nám mobily a sociální sítě berou soustředění. Ptal jsem se, jaký názor na to máte vy. Martin mi napsal, mám pocit, že se už nedokážu koukat ani na film bez toho, abych u toho neprojel Instagram. To asi něco vypovídá. Jsem na tom stejně, Martine, nejseš tom sám. David napsal, nemyslím si, že jsme hloupější, jen umíme jiný věci. Táta neumí poslat PDF-ko a já neumím vyměnit zásuvku. Každý máme něco. Tímhle tím bych to asi ukončil. Fajn ráno.

0: Kuky a BB Rexha nám uzavírají první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
6: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: 18 hodin, 1 minuta k tomu startuje druhá hodinka Fine Drive. Za chvíli se podíváme na to, co novýho se děje v hudebním světě. Do té doby Lady Gaga nebo Temper City právě teď na Fajnu.

0: byla Lady Gaga a lidi, pamatujete si na to, když tenhle ten banger byl úplně všude? V rádiu, na každý party, při každý cestě autem, prostě se tomu nedalo utíct. Věřte nebo ne, tenhle legendární hit od Camily Cabello dneska slaví už 9 let. A je docela šílený, že i po takové době stačí pár prvních tónů a většina z nás si začne pobrukovat unána, unána. Pojďme si tenhle ten mega hit připomenout tady na Fajnu.
1: Fajn Drive. Fajn Drive.

0: The MC, taky Bees a Honey at the Party. 18 hodin, 18 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a dneska na to půjdeme lehce z ostra. Tak schválně, sex na jednu noc. Ráno jste si řekli, jo, stálo to za to, anebo spíš, co jsem to zase včera udělal. Psychologové říkají, že každý to prožívá trochu jinak. Někdo to bere jako fajn zážitek bez závazku, jiný nad tím druhý den přemýšlí ještě týden. A když oba od začátku vědí, na čem jsou, nemusí na tom podle psychologu být vůbec nic špatného. Hele, lidi, mě zajímá. Máte se šmajchlováním se, s užitím si s někým na jednu noc dobrou zkušenost, nebo byste do toho už po druhý nikdy nešli? Pojďte se přiznat. Zajímá mě, jakou zkušenost máte. 724 634 634.
1: Fajn Ride. Co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Největší hudební hvězdy.
9: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia D.
12: Sleduj Fajn. Fajn. Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Posloucháte pondělní Fine Drive a my jsme tady řešili šmajchlování se na jednu noc. Šli byste do toho, nebo už nikdy znova? Tady jsou vaše odpovědi. Martin se mi přiznal, ahoj, jako jo, líbilo se mi to a měl jsem to za mlada rád. Vždy jsem potom měl pocit, jako bych něco dobil. Ale potom, co jsem zjistil, že to má současná žena měla za mlada taky ráda, tak jsem to začal odsuzovat. Není to obojetný, no? No, to je ta otázka, když u nás tam to přijde v pohodě, ale u opačného pohlaví, ne? Tady jsme malinko na hraně. Terka napsala, jednou jo, bylo to fajn, oba jsme věděli, že z toho nic nebude. Do dneška na to vzpomínám úplně v pohodě. Díky za upřímnost, Terko. A do třetice mi tady napsala Klára a já jsem na to prostě neměla hlavu. Celou dobu pak přemýšlíš, jestli jsi něco nenamlouvala, není to pro mě. No, pro každýho je něco jinýho. Každopádně teď je před náma Viktor Šín a Dopamin a ten je pro nás všechny.

0: Don't Worry. Extrémně pozitivní track, který nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 39 minut. A lidi, už vám někdy někdo tvrdil, že si něco pamatujete, ale úplně blbě, že se to přece nikdy nestalo, že přeháníte, anebo že jste moc přecitlivělí. Možná jste zažili něco, čemu se říká gaslighting. To je manipulace, kdy vás druhý člověk postupně nutí pochybovat o sobě, o své paměti, anebo o tom, co jste vlastně zažili. Často to začíná úplně nenápadně větama jako teď to si jenom vymýšlíš, to se nikdy nestalo, anebo teď ty jsi moc přecitlivělej. A právě proto je někdy dost těžký si uvědomit, že se něco takového děje. Mě zajímá, jestli jste někdy zažili gaslighting, anebo vám někdo pravidelně říkal věty, kvůli kterým jste začali pochybovat sami o sobě, i když to vůbec nebylo pravda. Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Sofiane Mečmeč, naprosto legendární track Pistácie, nám dohrál v 18 hodin 47 minut na Fajnu a my jsme tady řešili gaslighting. To je manipulace, kdy vás druhý člověk postupně nutí pochybovat o sobě, o své paměti anebo o tom, co jste vlastně zažili. Ptal jsem se, jestli vy jste někdy něco takového zažili. Verča mi napsala, jo, ex mi pořád říkal, že si věci pamatuju špatně. Až po rozchodu mi došlo, že jsem vlastně nebyla blázen já. Tak to je dobře, že s takovým člověkem nejseš. Marek napsal, šéf vždycky tvrdil, že nic neřekl. I když to řekl před pár minutama, už jsem si začal psát všechno do poznámek. To je taky psycho, si v práci muset psát všechno do poznámek. Ale my jedeme dál, před náma je track Vertigo na Fajnu.
1: Fajn. Hrajeme to, než to bude všude.
2: Hity začínají tady.

Cinkne Ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu

Morning nám uzavírá druhou hodinku Fine Raveu, před náma je poslední hodinka, kde si zahrajeme 10 minutovku podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát.

0: Flávie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow your
2: mind. Je to tady 19 hodin, 1 minuta k tomu a startuje poslední hodinka Fine Driveu a odstartujeme to klasicky 10-minutovkou podle vás. Ten, kdo neví, o co go, tak máte 10 minut na to, nebo takhle. 30 sekund na odpočtu, abyste rozhodli o tom, jak já budu příštích 10 minut hrát. Číslo je 724-634-634 a odpočet startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvý. Songu. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy. Pošli název tvýho oblíbenýho tracku. A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: 724-634-634. To je číslo, na které můžete právě teď ovlivnit playlist Fajnu. A jako první track tady máme Cameron Whitcomb a Meduza. A vy jste neskuteční rychlíci. Hned máme druhý track, to je American Girls. A co tam dáme do třetice? Do třetice napsal Domino a Would I Lie to You, David Guetta. Domino je neskutečný borec. Tak jo, vy jste borci, protože jste to zvládli před limitem. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

American Girls, to je track, o který jste si psali v 10minutovce na Fajnu podle vás. Před náma je třetí track v pořadí od Dominika, David Guetta a Would I Lie To You, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z Čech, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak budeme se rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10minutovku zakončíme. Linka je volná, tak to pojďte rozseknout. 724-634-634.

0: David Guetta, Would I Lie To You, track, o který si psal Dominik v 10 minutovce podle vás. 19 hodin, 11 minut, to je aktuální čas a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal David. Čau Davide.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, řekni mi, kdyby si měl vypíchnout jeden nejlepší moment, který si tohle léto zažil, tak co by to bylo?
1: Asi si myslím, že jsem po dlouhý době jel k babičce na Moravu.
0: OK, a co jsi tam všechno zažil u babičky na Moravě?
1: U babičky jsem, k babičce přijela sestřenice moje a bratrané.
0: OK.
1: Potom jsem s dědou hrál tenis. Hezky. A jezdil jsem traktorem.
0: Tak to je nejvíc. A předpokládám, že asi hromada strašně dobrýho jídla.
1: Jo, jo, babička a děda, ty vaří suprově.
0: A co je třeba nejlepší jídlo, co umí babička?
1: Babička umí dobře, jo, přemýšlím, ano, zrovna teďka nevím, co vybrat, ale umí plno jídlo.
0: Já si myslím, že od babičky bude všechno dobrý,
1: děda,
0: ne?
1: Děda třeba zavařoval rybízovou šťávu.
0: OK, to bych si hrozně dal. Hele, Davide, já tady pro tebe mám 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jsem na to ready.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Birds of Feather, varianta číslo 1.
1: Okay.
0: Pojďme na dvojku. Eminem a Juicy WRLD, Godzilla. To je varianta číslo 2 a máme ještě jednu variantu a to je Martin Garrix a Ed Sheeran. Tohle je nová pecka, která se jmenuje Repeat It a Davide, je to jenom ve tvých rukou, ty můžeš rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme.
1: Tak já asi si vybírám tu Billie Eilish, tu jedničku.
0: Takže Birds of Feather, dobře, já to tam dávám a je někdo, komu bys ten track chtěl poslat?
1: Já bych ten to chtěl poslat mým spartianským spoluhráčům a spartianským trenérům, protože hrajou za Spartu fotbal.
0: Oh, OK, hezky. A jak se vám daří, nebo jak se vám...
1: Teďka jsem se vrátil včera se soustředění a 15. letíme do Belgie.
0: A jste ready na novou sezónu?
1: Už jsme ready.
0: Tak jo, hele, já vám držím palce, doufám, že sezona dopadne dobře a posílám Billie Eilish, měj se krásně, hezký večer.
1: Ahoj, ahoj, děkuju,
0: ahoj. Ahoj, zas někde zavolej, ahoj. 10 minutes for you.

0: je ten ideální letní vibíček. Sia a Sean Paul, Cheap Thrills. Track, který nám dohrává na fajnu v pondělí 3. srpna a i dneska se naučíme novej pojem, který se jmenuje overstimulace. Zní to jako prasárna, ale přísahám, že to prasárna není. Pokud taky někdy občas máte den, kdy vám pípne telefon, někdo na vás mluví a do toho máte milion věcí a vy máte chuť zalíst pod peřinu a na hodinu vypnout a od celého světa. Tomuhle se říká právě overstimulace. Prostě stav, kdy je toho na mozek už najednou hrozně moc, pak jste protivný, unavený, nemůžete se soustředit a nejradši byste měli chvíli úplný ticho. Odborníci říkají, že fakt pomáhá dát si pauzu od mobilu, jít se na chvíli projít a nebo prostě na pár minut vypnout. Hele, mě zajímá, co zabírá na vás, když už toho máte fakt plný zuby. Máte nějaký svůj osvědčený restart? Dejte nám to všem vědět a napište to na 724-634-634.
1: Fajn drive. Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
8: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: To nejlepší z hitparád.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Posloucháte pondělní Fine Drive, za Majkem je Jindra a my jsme tady řešili overstimulaci. To je stav, kdy je toho na mozek najednou moc a jste protivný, unavený, nemůžete se soustředit. Ptal jsem se, co zabírá na vás, když už toho máte fakt plný zuby, jestli máte nějaký svůj osvědčený restart. Mám tady zprávu od Barunky, která mi napsala: ahoj, mám ADHD, takže tento pojem znám moc dobře. Pomáhá mi předejít mu sluchátky, abych neslyšela otravný zvuky. Když ho mám, tak se snažím zalíst do ticha, dát si kafe a být v klidu bez lidí. To zní jako osvědčený návod. Pak Týna napsala: sluchátka, mobil na režim nerušit a jdu se projít. Půl hodiny sama a jsem novej člověk. Je vidět, že sluchátka při overstimulaci jsou teda velmi zásadní. A David napsal: já si lehnu na gauč a čumím 10 minut do stropu. Do blba, bez srandy. To je můj restart. OK? Já jdu čumě do blba a do toho si dáme Taylor Swift a Opelite teď na Fajnu.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now.

0: posloucháte Fajn v 19 hodin 40 minut a Fajn Drive se pomalu, ale jistě blíží ke konci, ale do té doby si dáme ještě třeba Evičku. Evička Farná je na scéně už od dětství, ale jednu věc dělá stejně dodnes. Spoustu textů a nápadů si zapisuje ve chvíli, kdy jí něco napadne. Klidně uprostřed noci. Říká, že nejlepší inspirace nepřijde, když ji člověk hledá, ale když ji vůbec nečeká a v klídku si nahraje jen jako hlasovku do mobilu. Ne v Profi studiu, ale má to čistě jako hlasovou zprávu. Tak Perpetu mobile, už za chvíli, na Fajnu.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Fajn, vždycky.

0: jaru domů, jaru domů, jaru domů, jaru domů, jaru domů. Hele, kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. 3 hodinky Fine Drive utekly jako voda a pondělí jsme přežili, dá se říct, ve zdraví. Těším se na vás zítra zase od 17 do 20, ale s Fajnem ještě dneska zůstaňte, protože po mně klasicky Next Generation. Dneska mě tady za majkem vystřídá BAK, 15-letá ultra mega talentovaná zpěvačka. Dejte se s ní necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty dvě slova. Pa, pa, la, la!
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let. Právě teď.

0: hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem Beaka, 15letá zpěvačka a interpretka a všechno možný. A budu teďkon na 45 minut přebírat vysílání Fineu v rámci Next Generation. Budu vám pouštět moje písničky, co mě inspirujou a všechno možný. Takže doufám, že si to užijete a že díky mě třeba poznáte něco nového a objevíte něco nového. Jako prvním vám pustím moji písničku, která se jmenuje Running in My Head.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem Beaka a převzala jsem tady vysílání Fine Rádia na nějaký ten čas a pouštím vám moje oblíbené písničky a moje písničky a všechno v rámci Next Generation. Tady to byla Sigrid a jako další vám pustím Mňaulau. Mňaulau jsem objevila hodně nedávno na festivalu Kamenice, kde jsem hrála, tak ona tam hrála taky a byla jsem na jejím koncertě úplně náhodou, ale strašně se mi to líbilo a od té doby ji poslouchám fakt hodně moc. Tady to je jedna písnička z jejího nového alba, jmenuje se Ruksak a hned potom Ray, což je moje oblíbená interpretka už hodně dlouho. Takže tyhle dvě moc to užijte. Čau.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem BAK, 15-letá interpretka, zpěvačka a všechno možný. Tady to byla Ray a jako další vám pustím písničku, která mi vyšla hodně nedávno. Jmenuje se Hard Decisions a je to věc, na kterou jsem teď hodně pyšná, takže doufám, že se to bude líbit i vám. Napsala jsem jí, když jsem se rozhodovala, jestli mám jít na konzervatoř nebo na gympl, a bylo to vlastně poprvé v životě, když jsem musela udělat nějaký takovýhle velký rozhodnutí, který mě nějak do budoucna může ovlivnit. Budu moc ráda, když si ji poslechnete na všech streamovacích platformách. Na YouTube je i takový jednoduchý lyrics video. Takže Hard Decisions, já jsem BAK, děkuju moc, že posloucháte, a hned potom Sienna Spiro, The Visitor.
0: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.
2: Why can't I

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem BAK a převzala jsem tady cca na 45 minut vysílání Fine Radia. Jsem 15-letá interpretka a zpěvačka a pouštím vám tady moje písničky, písničky, co mě baví. Teď jsem vám právě pouštěla moji hodně novou písničku Hard Decisions a potom Sienu Spiro, takže možná jste slyšeli jenom Sienu Spiro, budu ráda, když si budete pustit i tu předtím, která se jmenuje Hard Decisions. Jako další vám pustím písničku od Lord. Lord teďkon hrála na Colors of Ostrava. Já jsem taky měla možnost tenhle rok hrát na Colors of Ostrava. Bohužel jsem nehrála ve stejný den jako ona, takže jsem jí neměla tu možnost vidět, ale Lord mám moc ráda a tímhle s tím si budu kompenzovat to, že jsem nemohla být na tom koncertě. Takže Lord a hned potom Olivia Dean.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

Hey! Next Generation. Yeah. Something brand new.

posloucháte Fine Next Generation. Já jsem B.A.K., 15-letá zpěvačka, songwriterka a taky tady přebírám dneska vysílání Fine Rádia. Pouštím si, co chci a jak to chci a teďkon tady to byla Olivia Dean a jako další vám pustím Mel Reburn. Našla jsem jí přes Instagram a hodně jako postovala o tady té písničce, jmenuje se Serendipity a úplně mega se mi to líbí, takže to a potom poslední písnička je moje, jmenuje se Time Passing a mějte se krásně. Ještě se s váma rozloučím, ale když tak se s váma loučím předběžně. Ahoj. Turn it up. Next generation.

0: Station. Yeah. Fine.
1: Posloucháte Fine Radio. Ahoj, já jsem Beaka a právě jste doposlouchali moji Next Generation, kde jsem vám pouštěla moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno možný. Doufám, že se vám to líbilo a že jste třeba něco nového objevili, nějakou novou dobrou hudbu. A já už se s váma teda loučím, jako poslední jste slyšeli písničku Time Passing, což je moje písnička. Budu moc ráda, když mě budete sledovat na streamovacích platformách a nebo na mém Instagramu bea.k.music. Moc ráda vás všechny uvidím třeba někde na koncertě a jo, mějte se krásně, ahoj. We are number one. Next Generation.

potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Olivia Dean.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
6: Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Energy's playlist. Žij léto.
1: It's just so hot. Fine. Fine.
0: Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: All the hits.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky hity.

0: my pride.
1: Are you ready for this?
2: Jsme fajn, jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
2: One Republic.
4: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hey, I'm Gracie DeBons.
8: It's Olivia Rodrigo.
6: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn.
3: Vždycky,
2: ho?
3: Vždycky.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right, babe.

0: pravý.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Back to the hits.

co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: hubnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hi, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fine. Fine.